0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládky.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Arakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rock

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. No!

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
3: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas rok.

0: svý pomocí kapely Manic Street Preachers jsme si na chviličku mohli navodit takovou atmosféru ze seriálu Mesh.
1: No jo.
0: Mezitím hodiny tady ve studiu, ale pravděpodobně také u vás, ukazují čas 5 hodin 57 minut. Na frekvencích Rádia Show z roku startuje ostrý budíček, který vás i dnes budou provázet dva divnotvorové, kteří se vyskytují tady na tomto světě pod krycími jmény Ivor Raška a Tomáš Michalík.
1: Ano, přejeme krásné ráno, tedy za předpokladu, že ty hodiny máme seřízené podobně. Mimochodem, si zmínil ten Mesh, tak já mám pocit, to je vlastně taky taková stálice, která se začala vysílat z kraje 90. u nás a běží dodnes.
0: Stejně jak Přátelé.
1: Akorát si to prohodili některé televize, ale jede to pořád.
0: Ráno. Ano, ano, je to tak.
1: Ale je to nic proti ničemu, když si vemu, že to má asi 1 850 000 dílů, takže.
0: Ale já si pamatuju, že svého času můj otec si všechny díly nahrával na VH. Hezky. Ale kdyby věděl, že to poběží dodnes, furt, a to máš ještě 10 dílů denně, jako pořád,
1: no, právě, jo.
0: Tak by to nedělal asi samozřejmě.
1: Jo. Ale je pravda, že se na to jako pořád dívá dobře.
0: Jo, myslím. Má to své kouzlo, ano.
1: Určitě ano.
0: Tak. Své kouzlo má i muzika, kterou vám poskytneme na frekvencích Rádia Čas roku. Už za chviličku zazní třeba Scars on Broadway.
1: Přihodíme také jeden kousek v podání Roberta Planta.
0: A song s názvem Black Summer si střihnou Red Hot Chili Peppers. Před chviličkou tady byl na obhlídce náš vrchní zpravodajský vůdce.
1: Musí nás tady zkontrolovat, jestli jsme v práci.
0: Honza Gavelčík si nás přepočítal, zjistil se, že jsme všichni.
1: No tak my si teď...
0: Umí počítat do dvou.
1: No my si teď na druhou stranu zkontrolujeme, co on vymyslel.
0: Ano, ano.
1: Protože přichází čas na první ranní zprávy a také přehled dopravy.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na Rudné ulici v Ostravě. Ve směru z Poruby až po křížení s Plzeňskou ulicí neodbočíme. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
6: Rádio Čas rok. Zprávy.
4: Dobré středeční ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Suché a horké počasí houbařům nepřeje. Houby nerostou, ale to už nejspíš ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
7: Morava aktuál.
4: Slavná Stodolní ulice v Ostravě prochází velkou proměnou. Stavaři po vybudování podzemních garáží a hrubé stavby začínají se stavbou druhého nadzemního podlaží, kde se bude bydlet. Všech více než 130 bytů je už prodaných. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
8: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
4: Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Servette Geneva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma. Odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: Tak pomaličku se probouzíme do 224. dne letošního roku. To znamená...
1: Ty to pořád ještě počítáš?
0: No, tak... Protože o tom míň jako zbývá do konce roku, jo?
1: Ano, samozřejmě. No.
0: Víš kolik?
1: Kolem 150.
0: Tak, něco, já jsem to taky zapomněl. Nicméně, nám tady dohrála Chumbawamba, já jsem na to teď zaspomínal velice rád, protože já jsem byl kdysi touhle kapelou poměrně okouzlen. Mm-hmm. Už teda nefungují poměrně dlouho, myslím, že 2012 to zapíchli, ale tahle kapela byla hodně zajímavá teda. Kromě toho, že jich bylo vždycky hodně, jak 8 nebo 9.
1: Jo, přesně tak, no. No, ostatně k jejich tvorbě, nebo v jejich tvorbě se kombinovalo mnoho stylů od punku, folku, taneční muzika, rock, metal, všechno prostě, co to tak nějak jako smíchli dohromady. No a to, co jsme slyšeli na čas roku před chvíličkou, byl jejich komerčně nejúspěšnější hit z roku 97 a sami muzikanti později přiznali, že vůbec neměli tucha, jak moc velký úspěch tahle ta písnička zaznamená. No a ačkoliv se kapela vždycky hlásila, řekněme, k levicovému zaměření, často si tuhletu píseň paradoxně vypůjčili pravicoví politici.
0: Mnoho případů, ať už to byl Donald nebo kdysi taky na Novém Zélandě, no. To je trošku ten paradox. Nicméně byly z toho nominace na hudební ceny, úspěchy v žebříčcích, zařazení na soundtrack k videohře FIFA 98.
1: Ano.
0: To byl taky tenkrát velký úspěch, ale paradoxně taky v roce 2007 umístění v žebříčku 20 nejotravnějších písní.
1: Ne, na které místě skončilo?
0: Já to tady mám, nevíš. Počkej, vím. Všechno vím.
1: No i tak, jako ta 20.
0: Skončili to... na 12. místě.

0: Pracovali tenkrát čtenáři časopisu Rolling Stone. Ale ten žebříček je celkově velice zajímavý a já si ho nechám třeba na zítra nebo na někdy a probereme se s ním. A vy můžete typovat už teď třeba, jako kdo podle vás byl, nebo možná i je, když to tak vidím, ten žebříček, nejotravnější věc.
1: Kdo tam určitě nepatří, tak tím bude Robert Plant, který v tuto chvíli právě zazní na rádiu Čas rok.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Ještě jednou pohodové ráno přejeme všem posluchačům rádia Čas roku. Je 6 hodin 22 minut. Ke všemu se blížíme ke středu tohoto pracovního týdne, takže předpokládáme, že vaše pracovní nasazení by mělo jet aktuálně na maximum, alespoň na pár hodin, než začne zase uvadat. Nicméně základ k dobrému výkonu bych řekl, že je bez pochyby spánek. Souhlasíš, Tome?
1: Bez pochyby. Takový moc ne teda, jako. My se moc zase
0: nevím. Nám tady ještě spí a my to nejsme.
1: Ne, určitě, jako a co si budeme povídat, někde se natáhnout, někde třeba, když je takové jako chladné počasí a krásně se spí. Co může být jako víc, že jo?
0: Jasně.
1: A navíc včera vyšel i článek, který se zabýval právě délkou spánku. Ono se říká, že by se mělo spát těch 7-8 hodin denně, ale ono je to podle mě spíše individuální, jako jo. A hlavně každý na to nemá úplně tolik času. Třeba.
0: Znám lidi, kterým stačí 2 hodiny.
1: To je pravda. No právě v tom článku se i popisuje, že rozhodující faktor je spíš, jak se cítíš.
0: Nespím.
1: Třeba.
0: Jo, tak.
1: Ne, že třeba, jestli spíš jenom 3-4 hodiny, ale cítíš se celý den potom dobře, tak to znamená, to tělo ti dává najevo, že takhle to prý stačí.
0: OK, dobře, jo? Dobře. No, my jsme si každopádně řekli, že to dneska společně s vámi probereme, takže bando, jak jste na tom vy se spánkem? Kolik hodin si dopřáváte? Dejte vědět prostřednictvím SMSek, hlasovek, klidně nám zachrápejte do té hlasovky a nebo pošlete zprávu na WhatsApp.
1: Hele, třeba takový Arnold Schwarzenegger tvrdil kdysi, že stačí 6 hodin spánku a říkal, že když někdo potřebuje 8, tak má spát rychleji.
0: To je dobrý forek, dobře, dobře. No my ale nespíme, my jedeme dál, na Čas roku nás čeká další muzika a my vám ještě jednou přejeme hezké ráno.
1: A dobrou noc.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kuní.

0: Blast Rock.
1: Jak jingle napověděl, tak přesně v tuto chvíli, čili v 6 hodin a 32 minut, roztáčíme na čas roku další kolo naší letní rokové jízdy. No a také dnes vám stačí dávat pozor a postupně skládat výherní větu. No a kdo to zvládne nejlépe a dovolá se odpoledne ve správném pořadí, může se těšit na dva lístky. Na dva lístky. Na co to vám řekne Tomáš?
2: Na koncert. Tak, děkujeme za pozornost.
1: A jdeme dál.
2: Tak, my jsme vtipní, že zase dneska. No, dobře. Dnešní výhra budou dva lístky na koncert kapely Black Veil Brides, která už se řítí pomalu, ještě ne, teda 28. ledna vystoupí v pražském klubu Sasazu. Aktuálně můžete kupovat vstupenky, dokonce i VIP, kde se prý setkáte s kapelou, to jsou takové.
1: Fakt?
2: No, to jsou takové vždycky setkání, když ti přijde nakvašená kapela udělat povinnou fotku a jde zase pryč a ty za to vyplajzneš. No, to je jedno. Ale vy nemusíte vyplajznout nic, protože díky nám se tam můžete dostat zadarmo. První slovíčko tady bude dřív, než řeknete jahodové pivo.
1: Jahodové pivo.
2: Tak to řekni pomalej a mezi tím pan pust. Třeba Black Veil Brides.
1: Dáme si ochutnávku? Ano. Tak jo, tady jsou Heart of Fire. Letní

0: Rádia Čas Rock.
1: Jako já vím, že je teprve středa, 12. srpna, ale já si na druhou stranu také myslím, že byste si už pomalinko mohli dělat někteří z vás plány na 28. ledna 2027, protože to do pražského klubu Sasa Zoo přijede kapela Black Veil Brides, která mimochodem, a ani se to možná nezdá, letos slaví 20 let, co se dali dokupy.
2: No vidíš to, no. To je taky už poměrně dobrý důvod k oslavě.
1: No a pokud slavíte narozeniny, má já on 20, tak proč to neoslavit právě s nima, že jo?
2: Takže skutečně už si klidně můžete zabukovat třeba hotel, vlak, a pak už jenom doufat, že vám to dneska vyjde. No.
1: Přesně tak, to jsem říkal, počkejte si do odpoledne nejdříve.
2: Dobře, no.
1: Protože k tomu, abyste se tam dostali díky rádiu Čas Rock zadáčo, potřebujete znát výherní větu.
2: Ano.
1: A ta začíná slovem.
2: Ta začíná slovem rok, roc, k, myslím, že vlastně tak podobně jako včera, ale to neznamená, že to bude stejná věta. Naopak, nebojte se, ta bude úplně jiná.
1: Hele, já teď počítám tu větu.
2: Já taky.
1: A my tam máme dneska 5 slov? No to nevadí, času máme dost,
2: jo?
1: Nějak to pěkně jako rozvrhneme.
2: Nějak to
1: my vám rozradíme 2 a zbytek necháme potom na našich kolezích,
2: asi
1: okay?
2: Jo. Tak jo.
1: Tak jo. A my už jdeme zase dál.
2: Ano. Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-hujsman.cz.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
5: Ostrý budíček.

0: Pár minut před úderem 7. hodiny dozývá na čas roku Tom Petty se svou kapelou The Heartbreakers a také s hitovkou Mary Jane's Last Dance. Výborná věc, kterou produkoval Rick Rubin, který mimochodem produkoval taky muziku od Red Hot Chili Peppers, konkrétně hitovku Danny California. No a ozvaly se některé hlasy, které tvrdili, že právě okopírovali Red Hoti tuhletu hitovku od zmiňované písničky, která právě dozněla.
1: Jako, když se do toho zaposloucháš, tak si myslím, že by se tam trošičku dalo najít podobných věcí. Hele, já už vidím ten proces, když nahrávali ti Red Hoti. Ale borci, to tam jako takhle. Ty, hele, Riku, ale nehrál to kdysi Tom Petty? Ne, pohodě.
0: Může... To nikdo nepozná.
1: Dejte to vám, no.
0: Každopádně k žalobě nikdy ze strany Pettyho nedošlo. Spíše tvrdil, že podobnost může být čistě náhodná.
1: Jo.
0: A že takových písniček, které jsou si navzájem podobných, je ve světě rock'n'rollu hromada.
1: Své by o tom mohli vyprávět třeba The Verve ve svém slavném sporu s Rolling Stones.
0: Ne? Ano, nic. Přesně tak.
1: My se budeme věnovat muzice nadále i po 7. hodině. Jestli bude podobná někomu vám, nebo něco připomínat, to už samozřejmě záleží na vás, ale my vám nabídneme All That Remains.
0: Přidáme také Halloweeny.
1: A jeden řízný kousek ze Švédska v podání Arch Enemy.
0: No a řízné zprávy z cest a také čerstvý přehled zpráv přihodí Honza Gabelčík, to se přemýšlel, tam je vlastně, jo, Honza tady byl, no.
1: Jenda.
0: Tak mu předáváme slovo.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
9: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: S komplikacemi právě teď musíme počítat v Ostravě. Na Místecké ulici na příjezdu do centra města se tvoří kolony. Problémy jsou taky na Rudné ulici v Ostravě. Opravuje se vozovka, a to v úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí, a ve směru na Havířov v tomto úseku neodbočíme.
13: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na benzínu ušetříme. Do konce prázdnin by mohly ceny nejprodávanějšího Naturalu 95 poprvé od poloviny července klesnout pod hranici 40 korun za liter. I nafta podle televize LTV Plus zlevní, zůstane ale nad hranicí 42 korun.
15: Morava aktuál.
12: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
16: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy a rozptýlit pochybnosti žadatelů, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelnými průvodci na cestě k nové rodině.
12: Během prvního roku fungování projekt nabídl už víc než 120 konzultací. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude bezpečnější. Střežit ho bude městský kamerový systém. Kamery tu mají zvýšit bezpečnost a hřbitov zároveň pomůžou chránit před vandaly. Jeden z nich tu loni poškodil zhruba 50 hrobů. Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina desetiboje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomáse Jervinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ano, tohle byla kapela The Presidents of the USA a její skladba Lump, se kterou jsme se mohli vrátit do roku 95, kdy se tahle věc vylampla na jejich debutové desce.
1: No a u historických dat ještě můžeme zůstat, protože dneska je takový významný den. V roce 1976 měl totiž premiéru dnes už kultovní animovaný seriál o dvou kutilech, Pat a Mat. První díl se vysílal přesně před 50 lety a nesl název Kuťáci.

0: Neznám tyhle ty dvě postavičky.
1: No, kdo by se hlavně v nich nepoznal kolikrát, jo, tak. Pojďme dál, já tady mám událost z roku 1981. 12. srpna totiž společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač. Konkrétně model IBM 5150. Pozor, základní cena tehdy bez pevného disku byla stanovená na $1,565, jo, což... Já jsem si dal tu práci a zadal jsem tady chytré tabulky. V té době byl kurz nějakých 6 kčs za dolar, takže tě ten počítač vyšel na 9390 korun kčs. Průměrný plat v té době byl 2699 kčs.
0: Takže co nám vychází?
1: To nebylo pro všechny.
0: To nebylo.

0: IBM made its personal computer to help a person be more productive, to help a person be more creative. And those are good reasons for a person to feel good. The IBM Personal Computer, now at selected stores across the country.
1: Pojďme ale taky na jednu rockovou událost. Počasí si řádně pohrálo v roce 2000 s kapelou 38 Special. Během jejich koncertu v Kalifornii se uprostřed jejich setu rozpoutalo takové peklo, takový vichr, že zhodil pódium vlastně celou desetitunovou konstrukci střechy stage i s veškerou technikou. Řachlo to na pódium, kapela přišla během toho o bicí soupravu, která byla úplně rozdrcena, ale muzikantům, tak těm se jako zázrakem vůbec nic nestalo.
2: Ještě to dobře dopadlo. Před námi další muzika, dáme si Bad Heart s písní Bad Woman Blues a vám přejeme krásné ráno.

0: Měsíčko, váš Luis Modro, zbláznil ses? A vůbec, jak dlouho to máme dělat?
1: Děláme to teprve 10 minut.
0: 10 je víc než dost.
1: Máme to dělat celý den.
0: Cože? Celý den? Úplně celý den? A co můj spánek? Já jsem kocour, musím si zdřímnout. Když si neschrup aspoň 10krát za den, tak nemám dost energie na hlavní spánek dne.
2: My dneska právě v Ostrém budíčku řešíme téma spánku. Nejsme kocouři, aby jsme si dopřávali 10krát spánek na to, aby jsme se mohli vyspat. Nás ale zajímá, kolik hodin si vlastně jako vy, posluchači, dopřáváte k tomu, abyste se pořádně vyspali, vychrupkali, odpočinuli si, restartovali vaše systémy. No a jak je to, nebo jak si na tom vlastně ty, Tomáši, když vstáváš ve 4 ráno, v kolik chodíš spát?
3: Snažím se co nejdřív, ale je to kolikrát problém, no. Já mám nastavený takový deadline, 10:30, že bych měl nejpozději ulehnout, snažím se teda dřív, ale je to těžko, protože...
2: Je to kolik? 5 hodin spánku zhruba?
3: Jo, přes 5, někdy, jako třeba někdy se podaří těch 6, lekce přes 6 hodin dám, no. Já se snažím, ale je to problém, protože já jsem byl odjakživa člověk, kterému se nejlíp funguje tak nějak v noci. Mm-hmm. Já se třeba trápím podvečer, odpoledne, ale přijde, já nevím, 9:30, mi se otevřou oči. Mm-hmm. A nejlíp se mi vždycky pracovalo třeba taky večer, když jsem něco dělal, nebo nejlíp se mi dívá na televizi, když je všude ten klid, no. Takže s tímhle trošičku bojuju, no, nic moc teda. No,
2: já jsem taky musel upgradeovat své systémy tím, jak jsem začal vysílat takhle brzy ráno. A pozorováním sebe sama jsem zjistil, že v optimální formě se nacházím, pokud si dopřeju 8 hodin spánku, což jako se mi podaří, jako fakt opravdu zřídka, obvykle dám tak 5-6, jo. No a v posledních dnech jsem zjistil, že jsem ve skluzu mnohem více, potřeba spát tak týden, abych dohnal ty resty.
3: Jo, jo, je to kolikrát problém dohnám. Hele, co vy, to je to, co nás hlavně zajímá. Dáváte si toho spánku hodně, tak akorát, potřebovali byste víc, nebo máte přebytek spánku, nevím. Pojďte se o tom pobavit. Na WhatsAppu, SMS, hlasovky, těch možností je celá řada. My budeme velice rádi, když se k tomu také vyjádříte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
12: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
11: A maminka se mnou.
12: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
13: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
14: Zach Wild a jeho Black Label Society.
13: Veselá parta Ailstorm. Storm.
14: I Američané Savatage a Testament.
13: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
14: To je festival Rock Castle.
13: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
15: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
16: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Také dnes budeme tlachat na rebelském baru o tom, co se děje ve světě rocku a metalu.
1: Kromě muziky pro vás máme jeden tip na dokument o kapele Mastodon.
0: A nebo knižní tip pro fanoušky Black Sabbath.
1: To vše od 7 večera na rádiu Čas Rock.
0: 8 na obrazovkách TV Rebel.

0: 32 minut po půl osmé jsou na čas roku připraveni v zásobníčku R.E.M. a jejich slavná skladba nazvaná Man on the Moon, což je písnička, kterou skupina nahrála jakožto poctu americkému komikovi Andymu Kaufmanovi. O jeho životě ostatně natočil stejnojmenný film i český režisér Miloš Forman a písnička v něm taky zazněla.
1: Nejsem komik, Georgi. Sitcomy jsou tou nejnižší formou zábavy. Pořád jen samý stupidní vtipy a nahranej smích a vůbec nevíš, proč tam je, ale je tam. A to se smějou mrtví lidi, víš to?
2: Film, kde byli tenkrát všichni překvapení, že Jim Carrey umí hrát vážné role.
0: Ano, no. Přesně tak.
2: Mimochodem, tahle deska, Man on the Moon, tak ta už něco pamatuje, protože v říjnu oslaví 34. narozeniny.
0: To přejeme všechno nejlepší.
2: Ano, s předstihem. Milá desko, my ti přejeme všechno nejlepší. Jinak
0: tahle ta deska se jmenuje Automatic tak, for the People. Jas. A řadí se vlastně nejen mezi nejlepší alba tohleté skupiny, ale podle nás vůbec mezi nejpovedenější hudební výtvory 90. let vůbec.
2: No to určitě. A ještě jedna věc, která se k ní váže. Ono, když Kurta Cobaina našli mrtvého a spáchala sebevraždu, tak v jeho přehrávači na místě činu byla údajně následně nalezena právě tato nahrávka.
0: Tuhle vlastně věc měl Kurt hodně rád a veřejně prohlašoval, že pokud Nirvana natočí ještě další desku, tak chtěl, aby zněla právě takto.
2: Tak, bohužel, tohle už nenastalo, ale my si právě dáme R.E.M.

0: 20% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
6: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery? Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
7: www.hphservice.cz.

0: 7:45 minut a ladíte ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Bando, stavělo se, staví a stavit se bude, což je samozřejmě dobře, ale ono ty plány developerů nebo stavitelů mohou tu a tam zhatit různé věci. Někdy se třeba někdo přiváže ke stromu a řekne, že nikam nejde.
1: Ano.
0: Nebo proletí nějaký vzácný ptáček a tudíž se vám zastaví veškeré práce třeba na plánované lanovce, nebudu rozebírat, o co se jedná, ale může se jednat i o jiný případ. Kdy se třeba, nebo ono, když se jedná o nějaké filmové poutní místo.
1: Ano, ano. No, jeden takový případ nastal nedávno, protože mezi Velkou Británií a Irskem měl vést podmorský kabel. Všechno bylo připraveno, jenomže najednou se ozvali fanoušci Harryho Pottera. Kabel totiž měl procházet místem, které se pro ně stalo, řekněme, takovou svatyní nebo poutním místem. Jedná se totiž o pláž, na které se točil pohřeb skřítka Dobbyho. Nyní už se u symbolického hrobu scházejí fanoušci totiž a nosí různé oblázky s nápisy a také vzkazy. Někteří si přinesli třeba i vlastní ponožky.
0: No a nakonec opravdu byla ta trasa přesunuta jinam, muselo to se to celé přeplánovat. No nevím, možná se ti developeři báli, že na ně vypustí zaklínadlo fanoušci. Avada, něco třeba, no. Paradoxně kabel nyní vede v blízkosti lidských ostatků z doby bronzové.
2: Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej?

0: Tak tohle je věc nazvaná Voice in my head z loňské desky Glenna Hughese, který minulý týden oznámil, že jeho sobotní koncert v Kalifornii byl tím jeho úplně posledním a že se rozhodl opustit pódia. V 74 letech dal konečně na rady lékařů, kteří ho od vystupování a náročného cestování už velmi dlouhou dobu odrazovali.
1: No tak my mu určitě přejeme pohodový a pokud možno co nejdelší a plnohodnotný aktivní důchod. A minimálně ta muzika, ta tady zůstává a můžeme si ji pouštět dookola.
0: Přesně tak.
1: Ale my si budeme pouštět také jiné záležitosti. Po 8. hodině se můžete těšit na kapelu Danko Jones.
0: Přidá se Demolition Man od Def Leppard.
1: Třetí kapela na písmenko D, kterou máme v plánu, tak to budou Delane. Hele, víš, v čem jsou Češi mistři?
0: Nevím, v pití piva a v hokeji.
1: Taky, a ve stěžování.
0: Ano.
1: A na co všechno si Češi dokázali stěžovat na dovolených, tak o tom hodíme taky řeč po 8. hodině. Ale nejprve je tady nestěžovatel, ale... Já jsem tě říct práva, že on to nemá rád. Tak já to říkat nebudu. Honzaga Velčík.
2: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
13: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
14: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
15: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou se tvoří kolony a problémy jsou v Ostravě taky na Rudné ulici ve směru na Havířov. Opravuje se vozovka a v úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí neodbočíme. V obou směrech se po Rudné v tomto úseku teď jezdí v jednom jízdním pruhu.
16: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
17: Rádio Čas Rock. Zprávy.
15: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku dnes můžeme sledovat částečné zatmění slunce. Maximum úkazu nastane 11 minut po 8 večer. Pozorování nabídne řada hvězdáren. V noci na zítřek pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid.
18: Morava aktuálně.
15: Povodí Odry trápí sucho, předpověď zatím neslibuje významné srážky. I tak jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 81 až 100% a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezené. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibydou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
19: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. No a u cestujících to tehdy sklidilo obrovský úspěch, psali nám velmi pozitivní ohlasy a projekci pochvalovali. Proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
15: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě navíc hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: Máme středu 12. srpna, z čehož vyplývá, že prázdniny se začínají pomalinko dostávat do své závěrečné fáze. Ale neplatí to pro všechny, některé lidi určitě ještě dovolená čeká. Co si budeme ale povídat, jako? My Češi máme rekreační pobyty velmi rádi. Ale zároveň, jak už tady zaznělo, jsme mistři ve stěžování na všechno, na co jde. I na to, co nejde.
1: To se týká hlavně dovolených, když se někam dostaneme, jo. A my jsme našli skutečně pár reálných stížností, které v minulosti vzešly od našich spoluobčanů. Tak třeba, jeden pán, rodinka, nevím, se vydali do Bulharska, kde se jim ale nelíbilo, že se kolem nich nachází mnoho cizinců. A pozor, převážně Bulharů.
0: Co tam dělali?

0: Ovšem ne každému sedne třeba jinak oblíbené Řecko. Jedna rodinka třeba nebyla spokojená s místním jídlem, no a tak se rozhodli, že budou bojkotovat stravu v hotelu a raději budou chodit do fast foodu. Jenomže následně do cestovky poslali účtenky, které tam prožrali, jo, a žádali o proplacení. No, můžete hádat, jak to asi tak dopadlo, že?
1: Rovněž Řecko, mám tady ještě jednu věc spojenou s jídlem a doslova cituji vzkaz, který přišel. Na pláži jsme si dali gyros, ale vůbec to nebyl gyros, jak má být. To, když si dáme gyros u nás na nádraží, to je jídlo.
0: Takže... Není gyros jako gyros.
1: Chcete pravý gyros, zajděte si někde, respiráme nádraží a to bude ono.
0: Tak. Mě třeba zaujala ještě jedna stížnost a to si rodiče stěžovali na kvalitu animačních programů pro děti, ale bylo to otočené na ruby, protože oni si stěžovali na tom, že ten program byl tak dobrý, že s nimi následně jejich vlastní děti nechtěli trávit vůbec žádný čas.
1: Co by za to dali některé jiné rodiny, že?
0: No a ještě jednu diskriminační stížnost ze Španělska. Hosté si stěžovali na to, že musí opustit pokoj do 12 hodin.
1: Ano.
0: Což jim ale podle nich teda znamenalo diskriminaci Čechů.
1: Takže tam nejezděte, jo?
0: Jo, no. Přesně tak.
1: Takže, jestli se někam chystáte sami nebo s rodinkou, hlavně v klidu a nestěžujte si furt.
2: Pěkně je tady. Vlídka krásná. Pěkný zařízení.
3: No jen abys to nepřechválil. Moc vybavený nejsou. No, dvě ramínka, to je všechno. Naž ty si pověsíš kabát, to nevím.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

Letmým pohledem naším směřujeme ke kalendáři a zjišťujeme, že si je tady 33. týden roku 2026 a přesně je 12. srpna. Což znamená mnoho věcí, ale to, co nás hlavně teď zajímá, je, že svátek mají Klárky, kterým přejeme všechno nej.

0: jsem solidní.
1: Mimochodem, z mých zkušeností tuším, že většina Klárek tuhle písničku nemá ráda. Jo, tak myslíš? Bývá většinu. Mm-hmm. Tohle jméno ale mimochodem pochází
2: já nejsem Klárka,
1: z latiny.
2: Taky moc nemusím.
1: já se nebudu vyjadřovat. Ale kdyby si chtěl poznat, kdyby si potkal nějakou Klárku, tak jí řekni, že je jasná, nebo že je vyloženě světlo, protože takhle se to dá vyložit.
2: Fakt? Mm. Hele, s tím světlem to docela sedí, protože představ si, že jsem se dočetl, že svatá Klára je oficiální patronkou televize a všech lidí, kteří v televizním vysílání pracují. A no, vidíš to, že se můžeme modlit ke svaté Kláře. Ono to souvisí s legendou, která tvrdí, že když byla jistá svatá Klára z Assisi nemocná a svého času upoutaná na lůžko, prý viděla a slyšela štědrovečerní mši, která se konala ve stejnou dobu, ovšem o několik kilometrů dál. A vzhledem k tomu, že se to stalo v roce 1252, se asi nejednalo o živý stream, ale spíše o zázrak.
3: Charlie Thompson!
1: A my ještě jednou s tímhle zázrakem přejeme krásný sváteční den všem Klárkám. Jestli vy nějakou znáte, tak ji nezapomeňte taky poblahopřát.

0: kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
7: Rock Castle.
8: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
10: Veselá parta Aylstorm.
9: I Američané Savatage a Testament.
10: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
9: To je festival Rock Castle.
10: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
11: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
12: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
11: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: jsem byl taky trochu Demolition Man, než jsem tady hýbal s tím
1: nehýbej.
0: Přístrojem přede mnou, mikrofonem.
1: Stůj, nerychej, nic nedělej. Tak.
0: Dobré.
1: Říkám nic. Před malou chviličkou jsme tady řešili všechny Clarky, protože 12. srpna mají svátek a my jsme jim poblahopřáli. Nicméně to není jediná věc, co se dá dneska vyzdvihnout. Na 12. srpen totiž například připadá Světový den slonů.
0: Ale kdyby jsi mohl vybrat slona, jo? A nebo peníze, co bys jsi vybral?
1: Tak v tomhle mám asi celá jasné, no. Slona plného peněz.
2: Bere si slona místo peněz.
3: Ten kluk chce slona.
4: Žádný ho nemáme.
3: Pacha mikrofon.
4: Chlapče, ten slon je jen legrace. Takovou cenu by nikdo nebral. Ty chceš peníze.
5: Já chci slona.
0: Tak, takže se musíte rozmyslet. Máme tady ale další svátek. Máme i den vinylových desek, které vlastně v posledních letech zažívají neskutečnou renesanci. Pěkně to křupe, že?
1: Oh, já vlastně, když jsem jako dělal toho pouštěče jako dlouhé roky, jo, ten jako DJing, tak já jsem vinyl neměl ani jeden, ale líbilo se mi, když na tom někdo umí skračovat.
0: Jo. No a já ještě připojím jeden údaj, který se váže k dnešnímu datu. Na dnešek připadá také Mezinárodní den mládeže. Tak mládí vpřed.

0: bych mohl vyprávět, jakou máme mládež dneska.
1: Jo?
2: Budeš si zatancovat.
3: Vrať se do hrobu.
0: Něco připomíná.

0: dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 000, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Posloucháte Ostrý budík.

0: Tak tohle byla poměrně už zavedená věc v podání Roba Zombieho American Witch. No a před námi je naopak věc, která je na hudebním trhu poměrně krátkou dobu.
1: Ano, dáme si totiž novinku týdne, kterou si tentokrát vzala pod svá křídla Tania. Mm-hmm. No a aby to nezůstalo jenom u toho poslechu, tak vás můžeme nalákat na dnešní odpoledne, protože právě Tania bude hostem odpoledního driveu u Hanky.
0: Přijde si poklábosit s naší vaší rokovou vránou, takže popovídá si určitě nejen o tom, co je nového nebo starého u ní, ale také o čem vlastně celá nová deska je.
1: Jestli vás něco zajímá, klidně si přikystejte taky nějaké dotazy, ale já si myslím, že už trošku přetahujeme, přetékáme. Co tak říká, ne? Že přetékáš do basketbalu.
0: Ano, ano, já jsem si představil, jak přetékáme.
1: Ne, to si nepředstavuje nikdo. Tady máme novinku týdne.
0: To je vlastně všechno, co jsme chtěli říct.
1: A to. Radio Čas Rock,
2: novinka týdne. Hej Smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
3: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj. Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Teď můžeš.
1: Někdo klepe.
0: Teď můžeš.
1: Tam byl kopáček. Tohle byly hlavně N-Track za velice svižný...
0: Song nazvaný Got The Time.
1: Ano.
0: Ale my už nemáme čas. Teda máme 3 minuty, pak bude 9.
1: Ano, a po 9. bude 10. potom 11.
0: Takže máme čas, ok.
1: Ne, samozřejmě pojďme se věnovat tomu, co nás čeká po 9. hodině, kromě narozenin. Tady budeme mít třeba kapelu Deathless Legacy.
0: Ora pro nobis. Na chvíli se ocitneme také v nebezpečné zóně.
1: Připadáš si jako Tom Cruise?
0: Ano, hlavně, když se na sebe ráno podívám do zrcadla.
1: Jo, dobře, to ti přeju. Dáme si ale taky kapelu Steel Panther.
0: Ze všeho nejdříve nás čeká ale pohled na silnice a také čerstvý přehled zpráv. No a to už je doména našeho vrchního mistra zprávarského cechu, kterým je Honza Gavelčík.
2: Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Opavě na Těšínské ulici. Ve směru na Ostravu stojí odstavené osobní auto a problémy jsou taky na hlavním tahu z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. V Holclavicích je dopravní nehoda.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku došly brýle na pozorování zatmění slunce. V e-shopech jsou pár hodin před tímto astronomickým jevem vyprodané. Zájem o toto zboží podle prodejců předčil očekávání. Zatmění slunce bude v Česku viditelné dneska večer.
9: Morava aktuálně.
6: Frýdek Místek má nový volnočasový areál. Město dokončilo Rivka Park. Jeho vybudování i s přilehlým parkovištěm stálo necelých 62 milionů korun. Návštěvníkům se areál poprvé otevře tento týden v pátek. Kroměříž se dočká nové sportovní haly. Město už získalo stavební povolení. Ještě do konce roku chce pro budovu postavit potřebnou trafostanici. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
10: Sportovní hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku nebo pro taneční sporty. Prostorově bude dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Počítá se například s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty.
6: Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehrál Jihlavu 3-0 a Sparta zdolala Litoměřice 4-2, Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Máme středu 12. srpna a to se opět narodila spousta známých osobností. My z těch všech vybíráme dvě jména z rockové branže.
1: V roce 1949 přišel na svět skotský kytarista a hlavně člen kapely Dire Straits Mark Knopfler. Možná byste to nyní neřekli, ale tenhle chlapík je považován za jednoho z vůbec nejbohatších lidí v hudebním odvětví. Jeho majetek se odhaduje na 75 milionů liber. Ke všemu předloni v lednu přibylo dalších pár kulaťáků a zlaťáků během dražby, kdy se prodalo více než 120 Knopflerových kytar.
0: No ty jo. O, nevím, kolik kytar má doma Miloš Dodo doležal. Ale třeba si nějakou přeje na narozeniny, třeba nějakou dostane, protože právě dnes také slaví. Tento rodák z Karviné, známý český kytarista, zpěvák a skladatel, slaví 60 let. Proslavil se například jakožto frontman skupiny Vitacit, nebo hrál v pražském výběru a nemalý úspěch zaznamenal i na své soulové dráze. Ostatně, pokud se nepletu, tak loni nebo předloni na jaře vydal po dlouhých 8 letech novou desku s titulem Level 777.
1: Tak si to klidně poslechněte a klidně můžete zavzpomínat i na jeho návštěvu u nás tady v Rockcastu, která proběhla, myslím, že v loňském roce. Najdete to klidně na Spotify nebo na všech aplikacích a můžete si to zpětně také naposlouchat. Bylo to velice výživné povídání.
0: Ano.
1: A my si dáme jeho muziku právě teď v ostrém budíčku, nedáme.
0: No, tak můžem, že si to ty, tak jo. Tak si dáme Miloše Dodo Doležela a jeho pecku Vítr a mrak.

0: Máme jeden tip na to, kam byste mohli vyrazit.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
2: Zajít se koukat a poslouchat a najíst se a napít se můžete v sobotu do Českého Těšína. V parku Adama Sýkory se totiž bude konat už 11. ročník akce Rokování nad Olzou. Pokud vás zajímá, kdo tam vystoupí, tak vězte, že to budou Dimitri, tradiční domácí Sepuka, Vysací zámek, Láďa Tomis Band a nebo také kapela Panther.
0: Brány se otevřou ve 3 odpoledne a jen o hodinku později začne hrát první skupina. A těšit se také můžete na doprovodný program, který vás provede naše kolegyně Hanka Outratová.
2: Takže tohle všechno a možná něco více odehraje právě v sobotu v Českém Těšíně.
1: Rokové tipy Rádia Čas Rock.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Class Rock.
1: Taky dneska pokračuje jízda za krásami hudebních festivalů a koncertů. Odpoledne někdo z vás může zajásat a zajuchat radostí, protože se stane majitelem dvou stupenek na pražské vystoupení kapely Blackwell Brides. Kdo z vás to bude, tak to se samozřejmě v tuto chvíli ještě neví. Stejně tak se neví znění výherní věty pro dnešní den. Zatím do této chvíle jsme vám prozradili pouze počáteční slovíčko, ale umíme přihodit i další.
2: Dokonce dvě, protože ta dnešní věta nám trošičku nabopnala na pět slovíček. Takže, vězte, poslouchejte, zapisujte, zapamatujte si, že je náš.
1: Je náš? To je jaký
2: je,
1: ne? Ne. Je náš, pojď
2: je
1: za mnou.
2: Pomlčka náš, nebo bez pomlčky.
1: Ok, je
2: mezera.
1: Náš.
2: Jo. Je náš. Dávejte si to dohromady.
1: Co je náš?
2: Rok je náš.
1: Dobře.
2: Rock je náš. To je vlastně polovina dnešní výherní věty. Mm-hmm. Pokračovat bude Hans, odpoledne bude pokračovat Hanka, ve které, nebo během kterého prostě tam dojde i k tomu roku.
1: Promiň.
2: Koukám na hodiny 9.33, já jdu pryč už dneska.
1: Ještě ne, ještě si dáme sok na přání, ale za chviličku.
2: Tak jo.

0: Zatímco na čas roku hráli Fall Out Boy, vypršela expirační doba dnešního vydání Ostrého budíčku. Za chvíli proběhne tradiční slavnostní ceremoniál předání žezla v podobě mikrofonu do zprávy Honzy Prokeše. Ale ještě než se tak stane, máme tady jeden vzkaz k vyřízení.
1: No, vzkaz, který nám upřímně udělal radost, protože se ozvala Nikolaš ze Slovenska. Já to teda nebudu číst celé, ale poslala nám takový delší mail, ve kterém teda nám děkuje a píše, že jí bavíme, že se dokonce směje. Nevíme teda proč, ale samozřejmě nás to velice těší a moc děkujeme.
0: Ta chvála byla směřována i na ostatní naše kolegy.
1: Za tuhle odezvu. Díky moc, zdravíme teda na Slovensko a součástí té zprávy byla i žádost o nějakou muziku, konkrétně tedy vybíráme Emotionless in White. Ještě jednou děkujeme, no a vlastně se loučíme pro dnešek teda tím pádem.
0: Jo, uslyšíme se zase zítra před 6:00 jako obvykle, tak buďte na značkách, my tady budeme.
1: Určitě.
0: Mějte se, čau. Ostrý.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
6: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
5: Kobby Elektro.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.

0: Gamané a samozřejmě Kai Hansen, který se mimo jiné příští měsíc vytáhne z Brusu novou solovkou, ale o tom někdy jindy, protože je 10 hodin a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas Rock už přebírá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vás všechny srdečně zdraví. Máme před sebou pětihodinovku, ve které se podíváme za jedním významným a známým muzikantem, který dneska slaví opravdu skvělé životní jubileum. Taky nás dneska čeká velice zajímavá událost, o které hodíme řeč, no a budeme pokračovat třeba v letní rokové jízdě. No prostě je toho hodně, tak se to dáme. A k tomu všemu hned do úvodu Mason Hill, tak jako Good Charlotte. A nebo Queensryche. Tak to bude na rádiu Čas Rock vypadat po zprávách, které má pod palcem Honza Gavlečík. Tak pojď cokolíku, je to tvoje a já vám přeju pěkné středeční dopoledne.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Na ulicích na Moravě a ve Slezsku jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na Rudné ulici v Ostravě. V úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí probíhá oprava vozovky. Jezdí se pouze v jednom jízdním pruhu a ve směru na Havířov neodbočíme.
6: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavlečík. Na benzínu ušetříme. Do konce prázdnin by mohly ceny nejprodávanějšího Naturalu 95 poprvé od poloviny července klesnout pod hranici 40 korun za liter. I nafta podle televize LTV Plus zlevní, zůstane ale nad hranicí 42 korun.
7: Morava aktuálně.
5: V Ostravě už více než rok pomáhá projekt zaměřený na podporu náhradní rodinné péče. Podrobnosti přiblížil Petr Havránek z tiskového odboru města.
8: V rámci našeho nového programu zkušené a empatické sociální pracovnice seznámí zájemce s formami náhradní rodinné péče a pomůžou s výběrem nejvhodnějšího řešení. Současně umí reagovat na zcela přirozené obavy a rozptýlit pochybnosti žadatelů, ale rádi pomůžou i s příslušným administrováním všech potřebných dokumentů. Pro zájemce jsou tak nezastupitelnými průvodci na cestě k nové rodině.
5: Během prvního roku fungování projekt nabídl už víc než 120 konzultací. Jižní Moravou trápí sucho. Povodí Moravy ho hlásí na polovině ze 94 měřících míst. Některá jsou na nule. Nulový průtok má třeba Svitava ve Svitavách, ale i další toky. Naprostá většina řek má taky průtoky hluboko pod polovinou. Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina desetiboje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomáše Jervinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Honzem Prokešem.

0: rádiu Čas Rok dozněla formace, která si říká Colin, před námi je další hromada skvělých pecek, ale ještě předtím je tady Milan Gelnár, který nám prozradí, jaká že ta středa bude.
1: Středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaný. Ale však bude pokračovat trend ostřejších výměn názorů a postojů mezi mužskou a ženskou energií, větší pak budou sklony k milostným úletům. Dařit by se mělo velkorysosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by mohli sklízet příjemné plody své nápaditosti. Váhy budou úspěšné v kolektivních aktivitách a vodnářům by se mělo dařit na cestách. Střelci budou působit jako energetické bomby. Berani mohou podléhat zvrklosti, ale vy budou schopni prosadit vše, co budou chtít. Rybám by se mělo dařit v profesních aktivitách. Hradci mohou vytvářet domácí produkty a štíři by si měli dávat pozor na svůj ostrý jazyk. Panám by se mělo dařit ve tvořivých aktivitách. Kozorozy budou ve svých postojích neoblomní a býkům se do ničeho nebude chtít. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

Jste součástí dopoledního vysílání Rádia Čas Rok s datem 12. srpna, což nás moc a moc těší. A dnešní den je mimo jiné spojený s částečným zatměním slunce, kterého se v naší české zemi dočkáme po večerníčku. To bude nejvýraznější od roku 1999 a začátek této nevídané podívané by měl být třeba v Opavě v 19 hodin a 19 minut. O 7 sekund později ho budeme moci pozorovat tady u nás v Ostravě. V Brně to začne za 10 minut půl osmé, tak jako v Plzni a tak dále a tak dále. Pozorovat to můžeme se speciálními brýlemi, které mívají běžně v planetáriích, ale jak to tak vypadá, tak se z toho stalo nedostatkové zboží. Ale můžeme použít třeba obyčejné sklíčko ze svařovací kukly se zatmavením, jak odborníci píšou, 12 až 14. V žádném případě nemáme na toho Oscara čumět jen tak bez nějaké ochrany, natož třeba přes dno flašky od piva. No, tak to se máme dneska večer na co těšit, ale na to si budeme muset ještě pár hodin počkat. A tak si ty hodiny budeme na rádiu Čas Rok dál vyplňovat skvělou muzikou, se kterou mám do těch následujících minut nachystané Forest Jump, Good Charlotte a mnoho dalších.

0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: kup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
5: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
4: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní

Rock. Ano, posloucháte Rádio Čas Rok, máme 3 minutky po 10:30, no a to znamená jediné. Zahrajeme si podle vás, co říkáte, 725 33 11 55.

0: Karlo, má před námi na rádiu čas rok, co jiného než písnička na přání. Zdendo, zdravíme tě, ahoj.
1: Čau, Ondříku, ahoj všem, co poslouchají tohle nejlepší rádio celý galaxii.
0: Nazdar, nazdar. Tak ty se včera chlubil, že máš dovolenku, ale pracovní, že jsi budoval dětský pokojíček pro děti, posílal si nějaké fotky, máte to opravdu hezké, jsi šikovný, jsi manuálně zdatný, je to vidět?
1: No a dneska už byla jako červená zítra do rachoty, ale má to jednu výhodu.
0: A to?
1: Já mám zítra čtvrtek, já mám zítra pondělí a hned mám pátek.
0: Jo, takhle ty to máš vyslané, takže ty jdeš jenom jeden den na šichtu, jo?
1: Ne, na dva, jako čtvrtek, pátek, ne, čtvrtek, říkám, ne. Že první den mám pondělí a hned potom budu mít pátek.
0: Jo, takhle jsi to myslel, no, tak to je paráda, kamaráde. No a co teď, říkal jsi, že máš na plotně něco dobrého, tak se pochlub?
1: No, založil jsem gulášek z opřelý kety, nechal na kostičky, no, okořenil všechno možné, co se tam dává, samozřejmě, no, tak.
0: No tak to bude do budutka, ale. Knedlíček, nebo co, chleba?
1: No, holky vymysleli rýži a není to špatný s tou rýží.
0: Tak. Guláš z rýží, jo, říkáš?
1: No.
0: Zajímavá to kombinace, no.
1: Jako můžeš s těstovinama, s knedlíkem, všechno to je dobrý. S chlebem, samozřejmě.
0: Tak to jo, fajn. Tak, ale teď muzika. Blind Guardian, komu?
1: Komu? No samozřejmě tobě.
0: Díky.
1: Všem, co jsou teďka napříjmu, co poslouchají tohle skvělý rádio a celý tým mojí bandě, rokový rodině, Láďovi a spolu a všem prostě těm pacientům a dodržujte pitný režim, holomci, já už taky dodržuju pitný režim.
0: Je to tak, kamaráde.
1: U toho guláčku už mám ale druhý, člověče.
0: Už druhý kousek, tak pozor, aby si ho nespálil, měj se krásně a pozoruj večer zatmění slunce. Čau.
1: Jasně, mám to pod kontrolou a všichni se moc opatrujte a mějte se moc krásně.
0: Dále.

0: Žiku. A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc než si myslíte.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
7: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
8: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
9: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
10: Plány velké, ale nářadí chybí?
11: Neinvestujte Majland do koupě.
10: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: O poslední kousek této hodiny se na rádiu Čas Rock postarali Queensryche, no a my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat. Andělská kola od Vymetalu, Nightwish. A do třetíce Kissing Dynamite. Tak mrkneme se taky na letní rokovou jízdu Rádia Čas Rock, což je, se za ní dneska skrývá, jaké bude to další slovíčko a tak dále a tak dále. To všechno po zprávách za Vcem a já vám přeju dobré dopoledne.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
10: Kde to hoří?
11: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
10: www.hphservice.cz.
11: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
12: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
13: Problémy jsou aktuálně v Třinci, v ulici Jablunkovské, stala se tady dopravní nehoda. Nehoda dvou aut, nákladního s osobním, nás potrápí taky v obci Napajedla na Zlínsku v ulici Chmelnice a bouračka se stala taky v Prostějově v ulici Čechovické.
14: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
15: Rádio Čas Rock. Zprávy.
13: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku dnes můžeme sledovat částečné zatmění slunce. Maximum úkazu nastane 11 minut po 8 večer. Pozorování nabídne řada hvězdáren. V noci na zítřek pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid.
16: Morava aktuálně.
13: Bohumín dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Dnes se bezpečně dostanou z polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Tramvajové zastávky v Brně odkrývají svou minulost. Na trase linky číslo 1, která spojuje důležité dopravní uzly, přibydou informační tabule s krátkým vysvětlením původu jejich názvů. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
17: Do projektu jsme se zapojili i proto, že v minulosti v rámci festivalu Meeting Brno zaznívaly ve vozech městské hromadné dopravy informace o původu názvů jednotlivých zastávek. No a u cestujících to tehdy vzbudilo obrovský úspěch, psali nám velmi pozitivní ohlasy a projekci pochvalovali. Proto věříme, že tato nová a trvalá forma informování veřejnosti bude pro naše cestující zajímavým zpestřením každodenního cestování.
13: Fotbalisté Sparty prohráli v odveteném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě navíc hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Šivínského. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Manžel.
1: Vymetal s andělskými koly a my se teď přesuneme na facebookový profil Rádia Čas Rok, kde dneska řešíme jednoduše spánek. Ptáme se vás, kolik hodin denně naspíte. Pavel píše, že ideálně 8, ale teď v létě je to jiná, je rád, že dá aspoň 6. Katka, tak když se zadaří, tak skoro 7 hodin. Naštěstí to dokážou zachránit víkendy, kdy je schopná spát i 10 hodin v kuse. U Jany záleží, kolik povolí děti, a to je určitě pravda, s tím budete souhlasit. Zden dá 6 až 7 a je tady toho celá řada. No a jak je to u vás, rokeři? Taky si kromě pravidelného nočního spánku dáte třeba odpoledne 20? No, my teda vůbec nedělá žádný problém bechnout sebou po obědě s plným bachorem do lůžka a v klidu třeba na 2 hodiny přemýšlet. Můžete se svěřit jak na Face, tak třeba i na WhatsApp, který má číslo 725331155. No a já vám k tomu z Rádia Čas Rok nabídnu Nightwish, anebo taky Warrant. Tak se dobře bavte.

0: Čas rok.
1: No jo, letníková jízda rádia Čas rok pokračuje ve velkém stylu, a to s dvěma vstupy na koncert kapely Black Wild Brides. Ten se bude v pražském Sasazu konat 28. ledna a vy se tam můžete dostat úplně zadarmo. Teda pokud budete vědět znění dnešní výherní věty, ze které Tomáš s Ivošem prozradili zatím tyto slova. A to? Rok je náš. A jo, rovnou tři slovíčka. Rok je náš. A co? No tak to se dozvíte pro změnu ode mě, a to během toho našeho společného driveu, ve kterém v těch následujících minutách zazní Pretty Maids, Taproot, anebo jeden kousek podle vašeho výběru. Tak hodně štěstí a pěkné dopoledne.

0: pryč z DPH, pryč z DPH.
1: Přesně tak, nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
2: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
8: Veselá parta Aylstorm.
9: I Američané Savatage a Testament.
8: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
9: To je festival Rock Castle.
8: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
10: Také dnes budeme tlachat na Rebelském baru o tom, co se děje ve světě rocku a metalu.
11: Kromě muziky pro vás máme jeden tip na dokument o kapele Mastodon.
10: A nebo knižní tip pro fanoušky Black Sabbath.
11: To vše od 7 večera na rádiu Čas Rock.
10: V 8 na obrazovkách TV Rebel.

Je přesně 11:30 a na rádiu Čas Rok teď dáme prostor i vám, takže jestli máte něco na srdci, můžete si ho vylít na 725 33 1155. Písnička na přání. Rádio

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, jdeme na písničku na přání. Dušané, zdravím tě, čau.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, Honzo, takže dneska my jsme si dali citron, dej mi s tím pokoj, samozřejmě po sebe celé úžasné Rádio Čas Rok, zdravím tu naši rokovou šlechtu pacientů, jak říká Zdenta Stachová, který to urval přede mnou, a se mu povede teda ten guláš, já vařím polivčičku, slepičí, domácí pažitka, libeček a tedy, ale už to mám taky dodržuju pitný režim, třetí, žádná hitparada, to pijou děcka před jízdama v autoškole, tak takže tak, no a samozřejmě všem věrným posluchačům naší rokové rodině a všem řemeslníkům, co musí makat, i když teď už se trošku uchladilo, je to lepší. Všem na pohodu a ať se vrátí v pohodě domů a dodržou pitný režim a poslouchají pravou rokovou hudbu.
0: Skvěle, je to nachystané, měj se hezky, děkujeme za zavolání, ahoj.
1: Díky moc, Honzo, měj se, čau.

0: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
3: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
4: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
9: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: No vida, jak to letí. Středeční poledne je tady a já vám k tomu dnešnímu obědu nabídnu rakáč.
1: Hammerfall. A taky Battlebee.
0: Kromě toho nás čeká novinka týdne, Rádia Čas Rock a taky jeden zářez, který je s tím dnešním 12. srpnovým dnem neodmyslitelně spojený. Jestli vás zajímá, o co jde, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které přináší Marcelka Fabiánová a já vám přeju jak dobrou chuť, tak pěkné už odpoledne.
2: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
10: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík.
10: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, v centru na Českobratrské ulici. Kvůli nehodě 2 osobních aut je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další komplikace v dopravě jsou také v Brně Ivanovicích na Řečkovické ulici, kde se srazilo osobní auto.

0: Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku chybí pěstouni, a to hlavně po zrušení kojeneckých ústavů. Většina dětí končí u příbuzných, ale to nestačí. Regiony se proto snaží pěstounskou péči zatraktivnit a spouštějí proto vlastní slevové karty pro rodiny. Jiné se zaměřují na finanční dary nebo osvětové kampaně. Od letošního roku se také zvýšily i finanční odměny a příspěvky pro pěstouny vyplácené úřadem práce.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná pokračuje v plánované proměně lesoparku Dubina. Práce se teď soustředí na vodní tok, aby v přírodě lépe zadržoval vodu. Během srpna a září navíc řemeslníci zbourají starý most a na jeho místě postaví nový. Pokračuje mluvčí města Monika Danková.
2: Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychlé klády nebo lanovou lávku.
0: Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují hlavně na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat lokality a v hledáčku má už 30 vhodných míst. A obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26letá plavkyně byla nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále jí čeká dnes podvečer. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Jeden odpočinkový kousek, s ním Avenged Sevenfold a my se s tou další muzikou vrátíme pěkně jak do naší české země, tak tady k nám do Ostravy, protože odsud pochází kdo jiný než roková dračice Taňa.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: Hej smečko, roková dračice Taňa pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
3: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Taňa. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Taňa, ahoj.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Posloucháte Radio Čas Rock a víte co, my si za chvíli dáme Metalliku, a to ne jen tak náhodou, ale z důvodu toho, že jak mnozí píšou, nejslavnější metalová kapela světa má dneska opravdu co slavit. 12. srpna roku 1991 se totiž na pultech obchodů objevila jejich přelomová černá deska, která se v Los Angeles pod vedením Boba Rocka nahrávala od října předchozího roku až do června toho dalšího. Ta se krátce po vydání i hned dostala na první místo hitparáda a bourala příčky, kde se dalo a se stopáží 62 minut a 31 sekund nabídla celou řadu hitů, ze kterých si jeden dáme v plné parádě. Jestli máte, přátelé, tento skvost doma, tak se klidně pochlubte, ať můžeme klidně závidět.

0: Kaufland.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Netřeba dlouze odlašovat, Metallica na rádiu Čas Rock. Před námi jsou Rad a pak vaše hudební přání 725 33 1155.
1: Rádio Č.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu, no a v něm teď poletí Bonfire do Hradce nad Moravicí, protože si o tuto kapelu napsal Jiřík, ten seká trávu na zahradě, k tomu hraje Rádio Čas Rock na plné kule, tak bych chtěl právě něco od nich. No tak jo, muzika je nachystaná, hlavně opatrně a dodržovat pitný režim.

Radio. Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: kup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: O poslední hudební zářez této hodiny se na rádiu Čas Rock postarala partička Seven. A toto už jsou Five Finger Death Punch, kteří nám to rozpálí v té další hodině, po nich třeba Thunderstone. A podobný název, hodně podobný název má i tato formace. A se pro změnu jmenuje Thunder Mother. Tak k tomu se podíváme do kalendáře, kdože tam je, co se slaví a tak dále, ale je tam jedno opravdu velice známé a slavné jméno, tak mu popřejeme všechno nejlepší, no a podíváme se i na jednu akci, která se tady u nás chystá už na tuto sobotu. Tak si pěkně bavte a pěkné odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
7: www.hphservice.cz.
8: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
10: Řidiči, aktuálně pozor, v Českém Těšíně na hlavní třídě havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou aktuálně také v Brně, a to na dvou místech. V Bohunicích na Jihlavské ulici policisté vyšetřují nehodu dvou vozidel a také v Ivanovicích se můžete zdržet. Záchranné složky tedy řeší dopravní nehodu osobního auta a motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo školství navrhuje další novinku. Chce zavést 2 roky povinného předškolního vzdělávání místo současného 1 roku. Rezort chce tímto krokem lépe připravit děti na základní školu a pomoci srovnat rozdíly ve znalostech hlavně u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Už od dubna také centrálně sleduje absenci předškoláků.
13: Morava aktuálně.
10: Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i evropskou dotaci, říká mluvčí města Jan Vondrášek.
14: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
10: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk 2 vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomocí několikametrového lana. Vězeňská služba jejich plán ale odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. 2 recidivisty tak čeká další trest. a český reprezentant Tomas Järvinen zahájil desetiboj na mistrovství Evropy pátým místem v běhu na 100 metrů. Vilém Stráský je sedmý a Ondřej Kopecký 18. Desetibojaře teď čeká dálkařská disciplína. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Na rádiu Čas rok nám dozněla Alžběta a my se teď mrkneme třeba do roku 1989, kdy se v Moskvě na stadionu Lenina konal dvoudenní mírový festival, na kterém vystoupili například Motley Crue, Ozzy, Bon Jovi, Skid Row, Škorpíci a mnoho dalších. Vůbec poprvé tam bylo fanouškům dovoleno během koncertu stát a tančit. Do té doby se na koncertech totiž vždy jenom způsobně muselo sedět. Rok 2000 počasí si řádně tehdy pohrálo s kapelou 38 speciál během jejich koncertu v Kalifornii. Uprostřed jejich setu se rozpoutal takový vítr, že zhodil na pódium 10-tunovou konstrukci střechy pódia i s veškerou technikou. Kapela přišla o bicí soupravu, která byla úplně rozdrcena, ale muzikantům se jako zázrakem nic nestalo. Kdo slaví? Tak třeba Kláry, které mají dneska svátek, anebo Miloš Dodo Doležal. Ten si ke svému jménu připisuje rovnou 60, tak všechno nejlepší, hlavně zdraví a ať ti to hraje a zpívá pořád stejně dobře jako doteď. Tak si ho dáme, co říkáte?
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Fivefinger Dead Punch. Teď tady u nás na rádiu Čas Rock. No a pokud ještě nemáte plány na tuto sobotu, tak bych pro vás měl pozvánku do Česko-Těšínského parku Adama Sikory, kde se bude konat další ročník rokování nad Olzou. Začíná se tam už tuto sobotu, jak jsem řekl, v 16.00, kdy se jako první na pódiu ukáže kapela Panther. Po nich LTB, Vysací zámek, Sepuka a závěr, tak těm to bude patřit od 22. hodiny kapele Dimitri. Předprodej vstupenek je samozřejmě jak na webu této skvělé akce, tak potom i na místě samotném. Jestli se tam teda chystáte, tak si to nenechte ujít a dejte vědět, jak se vám tam líbilo. No a my na rádiu Čas Rock budeme pokračovat, když už jsme nakousli tu českou muziku, tak třeba z Kabáty.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
9: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Thunderstone, to má pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou. No, my si dáme status quo, kteří mají 3,5 minutky a po nich už to nechám na vás. 725-33-1155.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: a poctivého rock'n'rollu neuškodí. S ním teď na rádiu Čas Rock Status Quo. No a my u těch rockových legend ještě zůstaneme, protože mám na drátě Tatara, zdravím tě.
1: Zdravím všechny veteru.
0: A nazdar, kamaráde. Tak máme půl druhé, už jsi doma z továrny, nebo jak vypadá?
1: Ještě ne, teď jdu pro kytku, protože dneska jsem pozvaný na oslavu 18, které proběhnou zítra. Takže říkám všem do éteru, nechte mě zavolat, protože to bude písnička na přání k narozeninám, k dospělosti.
0: Ano.
1: Ale no, to, hlavně to... mě přeskočí nějaká ta domácí havěč.
0: Jasně, ale to bude až zítra, že jo? Ta písnička na to přání na ty narozky.
1: Ano, ta bude zítra. No a tímto zdravím mají Dušanka z Dendu, jo, protože naše roková rodina to má pěkně pod palcem. A už jsem mají uvažoval, jestli jsme ten telefon nezavařili my.
0: No,
1: ale ten říkal, nebo kdo to říkal, že prostě ten telefon chytil nějaký králičí mor.
0: A chytil druhý dech. Ten první telefon nám odešla i baterka, ne? To vybuchlo tady.
1: No, vidíš to.
0: No, ale máme nový telefon, vyvoláte, to je dobře, a nejenom vy, ale úplně všichni. Akcept teďkom komu?
1: No samozřejmě to naše rokové rodině a všem, kteří poslouchají, no a kteří milují jednou stopu a tak dále. Nebudu je všechny jmenovat.
0: Tak, bo bychom tady byli do večera. Díky za zavolání, měj se krásně, tady to je, čau.
1: Čau.

0: Rock.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Plány velké, ale nářadí chybí?
9: Neinvestujte Majland do koupě.
8: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
10: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Jo, jo, přesně tak. Insania Joe si nepohlídal záda. Ale my dáváme bacha, abychom nepřešvihli 14. hodinu, která odbije přesně za 8 sekund. Tak jsme to zvládli, no a můžeme pokračovat s paparou.
1: The Darkness?
0: Anebo Megadeth? To je jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. Přidají se rokové tipy a taky jak jinak než letní roková jízda. To všechno po zprávách s Marcelkou a ode mne přání. Dobré odpoledne.
2: Rádio Čas rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
12: Řidiči, stále si dávejte pozor v Českém Těšíně na hlavní třídě. Policisté zde vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. A komplikace v dopravě jsou také v Brně na Hlinkově ulici. I tady situaci nezvládli řidiči dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
14: Rádio Čas rok. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní houbařská sezóna je kvůli suchu a horku nejhorší za poslední roky. Z lesů tak lidé odcházejí s prázdnou. Slabá šance je jen na hřebenech hor. V nížinách po bouřkách rostou pouze vzácné nejedlé hřiby, které lákají fotografy. Zvrat a postupné zlepšení podle televize Altává Plus by mohlo nastat nejdříve v průběhu září, pokud dorazí vytrvalé podzimní deště.
15: Morava aktuálně.
12: Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory. Areál vyroste v nové městské čtvrti na Panském 2 a místo v něm získá 100 klientů z celého okolí, včetně Rychvaldu a Dolní Lutyně, které na výstavbu přispěly 100 milionů korun. Město už ví, jak bude projekt vypadat, jak nám prozradila mluvčí radnice Jana Končítková.
16: Komplex bude mít 2 dvoupodlažní pavilony propojené traktem. Jeden bude sloužit jako klasický domov pro seniory, druhý jako domov se zvláštním režimem, určený lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Venkovní část pak vytvoří parčík s odpočinkovou zónou, pergolou, lavičkami a pěšími trasami pro krátké krátké procházky i posezení.
12: První obyvatelé se do nového domova nastěhují v roce 2030. Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Počasí způsobuje vysychání menších toků a riziko úhynu ryb v rybnících kvůli nedostatku kyslíku. Rybáři proto hladiny provzdušňují a přemísťují ryby z ohrožených toků. V chovech bylo také omezeno krmení, což způsobí, že při podzimním výlovu budou mít ryby nižší hmotnost. A beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou nad švýcarskými soupeřkami. Zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Na polském písku se dnes představí i všechny tři české mužské páry. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Čas Rock.
1: No a v té letní rokové jízdě Rádia Čas Rock jde dneska o volné vstupenky na pražský koncert kapely Black Wild Brides, který se bude konat 28. ledna. Jestli by se tam taky chtěli podívat a nedat za lístek ani kačku, tak stačí poskládat dnešní výherní větu. Z ní víme, že rock je náš. Rok je náš. A já doplním společný. Víc zatím vyžvanit opravdu nemůžu. Od toho tady bude od 15. hodiny naše Vrána, která i někoho z vás těmi dvěma stupenkami obdaří. Tak, hodně štěstí a k tomu další pecky třeba od Papa Roach anebo Roba Zombieho, který dostává prostor jako první v pořadí. Tady je...
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Tak, jestli rokeři nemáte plán na zítřejší večer, tak bychom pro vás měli pozvánku do krnovské Kofoly, kde přijede nejrychlejší kytarista světa. Jeho jméno je Michael Angelo Betio a se svojí kapelou to tam rozbalí v 7 hodin večer. No a zítra taky v Moravském Krumlově startuje i další ročník Rock Castle. 3 dny našlapané skvělou muzikou, o kterou se postarají třeba Dynasty, Sonata Arctica, Hellstorm, Powerwolf, Testament, Nervosa a celá řada dalších skvělých kapel. My jsme si na rádiu Čas Rock včera hráli o 2 vstupenky právě na tuto skvělou akci, takže ještě jednou výherci dodatečně velká gratulace a jestli se tam taky chystáte, tak si to, jak se patří, užijte. Tak jako další vypalovačky, se kterými máme v playlistu nachystané do těch následujících minut. The Answer, Darkness, mnoho a mnoho dalších. Tak se dobře bavte.
0: Rockové tipy rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Tak, v odpoledním vysílání Rádia Čas Rock teď dostává prostor i Dan. Zdravím tě. Hanka tak šla vedle do střížny, zapla tady červené světlo, je to tady jak v bordelu a šla vedle. No, každopádně teda já ji pozdravím za tebe. Tři sestry, komu?
1: Tak včera měla jsem moje sestra Zuzana svátek, dneska má Klára a taky přeju Milošovi Doležovi k narozeninám, 60 nám a taky dojde do Natelskou noc do Veselý nad Jizerou, to začíná od 6 do soboty, tak jen taky, tam budu také tři sestry.
0: Jasná věc, takže jo, muzika je nachystaná, ty jsi na cestě domů z práce už, hrálo to dneska všechno v pohodě?
1: Jo, v pohodě.
0: Tak to jsem rád, kamaráde. Tak, a co budeš dělat odpoledne?
1: Doma se jen skončím,
0: jako vždy. Jako vždy, dobře. Tak jo, tak se neutop. Tady je muzika, šťastnou cestu, šťastný dojezd domů, měj se hezky, díky.
1: Já už to mám kousek.
0: A já se taky loučím, přátelé, mějte se taky fajn a zítra zase v 10.

0: Radio.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: A je to tady. Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
11: Rádio Čas rok.

Tohle byly Creed, těsně před 15. hodinou. Vy posloucháte Rádio Čas Rock. Odpolední drive připraven od mikrofonu a ze studia. Už vás zdraví vaše Vrána a taky Čepelíni.

0: Engelnár. A víte co? Hned další hodince ode mě dostanete poslední díl skládačky, tak ať máte kompletní dnešní výherní větu naší velké letní rokové jízdy.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík. Stavebniny...
11: Řidiči aktuálně pozor na Frýdecko-Místecku. Na komunikaci u Horních Třanovic se stala vážná dopravní nehoda se zraněním. A zdržet se můžete kvůli nehodě dvou vozidel také v Brně na Křenové ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
13: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku chybí pěstouni, a to hlavně po zrušení kojeneckých ústavů. Většina dětí končí u příbuzných, ale to nestačí. Regiony se proto snaží pěstounskou péči zatraktivnit a spouštějí proto vlastní slevové karty pro rodiny. Jiné se zaměřují na finanční dary nebo osvětové kampaně. Od letošního roku se také zvýšily i finanční odměny a příspěvky pro pěstouny vyplácené úřadem práce.
14: Morava aktuálně.
11: Karviná pokračuje v plánované proměně lesoparku Dubina. Práce se teď soustředí na vodní tok, aby v přírodě lépe zadržoval vodu. Během srpna a září navíc řemeslníci zbourají starý most a na jeho místě postaví nový. Pokračuje mluvčí města Monika Danková.
15: Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychlé klády nebo lanovou lávku.
11: Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují hlavně na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat lokality a v hledáčku má už 30 vhodných míst. A obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla nejrychlejší z 45 závodnic. V semifinále jí čeká dnes podvečer. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Billy Morrison a také Ozzy Osbourne tady na rádiu Čas Rock ve středečním odpoledním driveu. V kalendáři datum 12. srpna 2026 je tady zatmění slunce. Od roku 1999 jsme jako nic výraznějšího nezažili, protože dneska zakryje 86% kotouče. Tak tolik neuvidíme. Bude to dobře pozorovatelné večer, zhruba od 19 hodin a 15 minut. Vrchol by z našeho středoevropského času mělo dostoupit 20 hodin a 11 minut. Budete pozorovat? Nebudete? Je vám to jedno? Koukáte? Nekoukáte? Pořídili jste si brýle? Nebo jako my po staru v 99. pěkně přes disketu, případně přes svářickou helmu. Klidně se pochlupte, jestli budete dneska tento krásný jev pozorovat, anebo vyrazíte alespoň na západ slunce se pokochat, protože ty jsou přece jenom nádherné. No a v noci slzy svatého Vavřince, takže Perzejdy. Dneska opravdu ideální den na randičko. Teplota nádherná, vlhkost hraje, rosný bod taky. Takže klidně vyrazte, pikniková deka, nějakou tu kávičku sebou do termosky, zbytek to už si pořídíte. No a samozřejmě milou drahou polovičku. Jestli tomu dneska popřejí i hvězdy, to už ví náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaný. Dále však bude pokračovat trend ostřejších výměn názorů a postojů mezi mužskou a ženskou energií, větší pak budou sklony k milostným úletům. Dařit by se mělo velkorysosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by mohli sklízet příjemné plody své nápaditosti. Váhy budou úspěšné v kolektivních aktivitách a vodnářům by se mělo dařit na cestách. Střelci budou působit jako energetické bomby. Berani mohou podléhat zvrklosti, ale vy budou schopni prosadit vše, co budou chtít. Rybám by se mělo dařit v profesních aktivitách. Hradci mohou vytvářet domácí produkty a štíři by si měli dávat pozor na svůj ostrý jazyk. Panám by se mělo dařit ve tvořivých aktivitách. Kozorozy budou ve svých postojích neoblomní a býkům se do ničeho nebude chtít. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Dneska další kolo a taky další vstupenky. Tentokrát na Black Veil Brides, kteří rozparádí pražské Sasazu na konci ledna 27. Takže už máte plán na 28. Znáte poměrnou část dnešní výherní věty od Ostrého Budíčku a taky od Hanze jste slyšeli, rok je náš společný. Ale teď jako co? Přítel, nepřítel, kamarád, nevím, chuťovka třeba. Cokoliv tam může být. Na mě je to poslední slovíčko, které dostanete už v této hodince odpoledního driveu. Tak špicujte ušiska, protože ve hře je dost.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Také dnes budeme tlachat na rebelském baru o tom, co se děje ve světě roku a metalu.
9: Kromě muziky pro vás máme jeden tip na dokument o kapele Mastodon.
8: A nebo knižní tip pro fanoušky Black Sabbath.
9: To vše od 7 večera na rádiu Čas Rock.
8: 8 na obrazovkách TV Rebel.

0: Glass Rock.
1: Nebudeme se s tím dnešním odpoledním driveom vazat, tady je poslední slovíčko, tak ať máte dnešní výherní větu kompletní, a to zní jazyk. Teď už to máte po kupě, výherní věta jasná, v banku jsou dva lopeny na Black Whale Brides v pražském Sasazu v lednu 27. Číslo do studia znáte 725331155. Sedmička je opět dneska šťastná.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: nám dohrál, do Halloweenu se ještě chviličku počkáme, i když ne zas tak moc. Ale vy nemusíte čekat, protože právě teď třeba Radimovi spadnou do klína dva lupeny na Black Veil Brides. Čau!
1: Ahoj, ahoj, Anko.
0: Jak užíváš léto?
1: Tak normálně, teďka jsem dal zrovna z práce, výlety, špekáčky, prostě užívám.
0: Ideální stav normálně. Tak prosím tě, můžeš mít plán rovnou i na 28. ledna 27, protože dva lupeny jsou pro tebe připraveny, stačí mi k tomu jediné a to je dnešní výherní věta.
1: Takže věta je, rok je náš společný jazyk.
0: Rok je náš společný jazyk a ty si to užiješ. Black Veil Brides 28.1.2027. Kdybys to náhodou jako nemohl trefit, jde Sasazu, tak je to Bubenské nábřeží 306 Praha. A je to ve čtvrtek.
1: No to zvědám, nikdy jsem tam nebyl.
0: Všechno je v životě jednou poprvé, je to tvoje, užij si to. Nejenom zbytek prázdnin, ale i tenhle ten koncert. Měj se, čau.
1: Dobře, díky. Díky moc, vítám taky v rádiu, ahoj.
0: Čau, čau. Odpolední drama.

0: si 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
4: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní

0: tradiční odpolední drive a mezi 16. a 17. taky Smash Mouth. Marilyn Manson. Nebo Vysáči. A taky živě roková dračice Tania už za malou chvíli. Nejdříve dáme zprávy a pak se do toho pustíme.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor na Frýdecko-Místecku. Na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem u Hnojníku havarovala dvě osobní auta. Komplikace v dopravě kvůli dopravní nehodě jsou i v Uherském Hradišti na Mánesově ulici a zdržet se můžete i v Brně na Křenové, kde se stále odklízí následky bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo školství navrhuje další novinku. Chce zavést dva roky povinného předškolního vzdělávání místo současného jednoho roku. Rezort chce tímto krokem lépe připravit děti na základní školu a pomoci srovnat rozdíly ve znalostech hlavně u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Už od dubna také centrálně sleduje absenci předškoláků.
12: Morava aktuálně.
9: Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i evropskou dotaci, říká mluvčí města Jan Vondrášek.
13: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
9: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk dvou vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomocí několika metrového lana. Vězeňská služba jejich plán ale odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. Dva recidivisty tak čeká další trest. A juniorský mistr světa z roku 2024 Tomas Järvinen odstoupil z 10 boje na mistrovství Evropy kvůli svalovému zranění. Vilém Stráský si po dvou disciplínách polepšil na 5. místo. Třetí český desetibojař Ondřej Kopecký se dělí o 17. pozici. Tolik zprávy v 16 hodin.

0: Stuck in the Middle with You, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Tady je středeční odpolední drive, no a ve studiu, tak jak jsem slibovala, už asi tři dny tohoto týdne naživo naše roková dračice Tania, ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchače Rádia Čas Rock.
0: Jak užíváš léto?
1: No krásně, jezdím různě po horách, jezdíme samozřejmě festivaly, teď nás čeká v sobotu Moravský Krumlov.
0: Pro Kastel,
1: takže to se moc a moc těším, bude nás tam více než obvykle. Přibude tam Vašek Vlasák s Jardou Bartoněm a těším se na to, protože mě to moc baví. Čím dál tím víc.
0: Je jasné, kam mířím. Tvoje nová deska Plamen. Pokřtěná na 15. narozeninách Rádia Čas Rock, na Holba Roku na grilu v Opavě. Tak krásný tebou. Křest. Jak jsi to užila? Já jsem ti ukradla mikrofon, já se hluboce omlouvám, ještě dodatečně za to.
1: To vůbec, to jsou maličkosti, malinkaté, o nic nešlo. Jo, tak jako taky obrovský festival a mezi svými samozřejmě tady na Moravě u Ostravy Opava, takže jako říkám, mě to moc baví, no.
0: Takže ještě jednou, prosím tě, omluva, já jsem vběhla na pódium, ale sebrala jsem Tanji mikrofon, já si to dám do životopisu, to tam
1: určitě musí mluvíš líp než já, takže je to naprosto v pořádku.
0: Ukradla jí zlatý mikrofon, abych prostě řekla pár slov.
1: Ano.
0: Teď ale za nás bude mluvit muzika, protože ty si nám přivezla novou desku Plamen a já chci s tebe dostat ty spolupráce, protože když se člověk podívá, kdo s tebou dělal na tom albu, tak si řekneš, ty brďo, Alice Cooper vždycky výčet kytaristů a ty jedna osobnost vedle druhé.
1: To je pravda, ale vzniklo to náhodně, protože vlastně to se vyvíjelo. Já jsem věděla, že musím udělat CDčko další, nebo že chci teda. A vlastně začalo to muzikantisty Jirkou Reinem, kdy mě nabídl svoje písničky. Já jsem se v podstatě všech ptala, jestli nemají nějakou hezkou věc, kterou bych mohla vlastně zhudebnit a prostě dát tomu ten punc. A posílali mi různí lidé, ale Jirka Rein se mě líbil hodně. Takže s tím to začalo, pokračovalo to Milošem Doležalem, kterého jsem potkala na festivalu. A také jsme se domluvili na spolupráci. Ten tomu dal další krok, kdy říkal, že osloví Warner Music, jestli by se mnou nespolupracovali. A tak dále. Pavel Hanus, kytary. Jarda Macíček, kytara, taky písniček, song. A prostě tak to šlo dále, tak se to nabalovalo, až z toho vzniklo mini CDčko, které má 6 věcí.

0: a jsou úžasné. Tak začneme otvírákem, Plamen. Já se musím přiznat, že mě se líbí nejvíc.
1: Fakt,
0: osobně, jo. Osobně. Aha. Jenom jsem to šoupla do toho přehrávače, tak jsem měla jasno. Tak taky vám to dopřejeme. A vy se ptejte, nejenom já. 725-33-1155 ve středečním odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rok. Naživo, Tania.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Kam čert nemůže, na

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, odpolední drive se středečním datem 12. srpna 2026. Mimochodem dneska úžasný to je, zatmění slunce.
1: No.
0: A naživo dneska hostem Tania, naše roková dračice. Budeš koukat?
1: Ještě jednou zdravím.
0: 19.19.
1: 19.19. No, dneska si to půjde vidět, takže budu, no.
0: V 99. Jsme se na to koukali přes disketu.
1: Ano.
0: Dnešní
1: ano.
0: Generace neví, co to je, nebo co to bylo, nebo přes svářické brýle. Tak
1: přesně
0: koukneš,
1: tak.
0: Nebo se jenom tak podíváš z okna?
1: Asi se podívám jenom z okna. Já bydlím na horách, takže tam to půjde dobře vidět. Tam i ty hvězdy jsou zářivější a to nebe čistší, i když to je taky dneska krásně. Ale budu se určitě dívat. A ty?
0: Určitě.
1: Tak jo.
0: Já se teda přiznám, že vypadnu ocet trošičku dříve.
1: Aha.
0: A mám namířeno do Darkoviček na bunkr, takže tam je nádherný
1: tak
0: výhled, takže tam, tam se to dopřeju. A navíc v noci ještě brzy jde, tak snad budeme mít dneska
1: těším se na to.
0: Podívání. Ale poslouchání tady máme, protože Tania přivezla svoji novou desku, Plamen. Bavili jsme se mimo éter, takže koukejte klidně i na naše sociální sítě, protože živě streamujeme na Facebooku Rádia Čas Rock, tam už to jednou padlo. Já jsem se tě ptala, že my jsme dělali spolu rozhovor pro podcast Pod povrchem, je to tak 4 roky.
1: Aha.
0: A už tehdy jsme se bavili o tvém solovém albu. Že jo, udělá, že bys chtěla, ale že nejsi vůbec buldočí typ a ve chvíli, kdy jsi to pustila, tak to přišlo.
1: No, to se prostě tak vyskytlo, že přišly písničky, přišli spolupracovníci, kdy někdo řekl, že prostě ano, jdu do toho s tebou a tak se to nabalovalo. Určitě to nebylo tak, že jsem si řekla, tak teď to bude to pravé ořechové a jdu do toho. Ale prostě postupem času kluci mě dohrávali kytary, Pavel Hanus, Jirka, Rain, Jarda Macíček, dávali mě písničky a tak to prostě vznikalo. Vznikalo 6 věcí, mám jich mnohem víc, takže uvidíme, co bude.
0: Zůstaly v šuplíku některé, jo?
1: Zůstaly určitě a jsou. Mám pocit, že by mohly být taky dobré.
0: Jak se vybíráš vlastně z toho, co ti někdo naposílá z těch materiálů? Co je ten rozhodovací faktor?
1: Pocit. Pocit samozřejmě, já jsem zpěvačka a taky tam musí být v textu něco vlastně, co zažívám, jo? Co je můj život. Určitě bych nemohla zpívat o, já nevím, o telefonech nebo něco, jo? I když telefon tam je, ale hlavní téma nebo já nevím, reach nebo cokoliv, zahrada. Ale je tam ten pocit, který rezonuje s mým životem a tady tohleto je hlavní, no a potom taky nosná melodie, hlavně v refrénu. Aby to šlapalo, aby to prostě šlo dopředu a abych to byla já.
0: Mnozí herci říkají, že jak čtou ten scénář, tak už polovině občas zahazujou.
1: Mm-hmm.
0: Takže ty jdeš vyloženě po textu nebo po melodii?
1: Já jdu spíše po melodii nejdříve a potom k tomu se přidává text a když se to sejde, tak je to fajn a dneska jsou textaři takový, že rádi nebo vůbec jim nevadí, když se ten text o slůvko změní nebo změní se třeba název písničky, když se to tak nebylo, když jsem třeba dělala s Pavlem Verbou, tak ten si nepřál, aby se tam cokoliv měnilo, ale příjemně, jo, vždycky jsme si řekli, že on si stojí za tím, co napsal, což je jasný, že to byl básník a takový velikán, že tam člověk ani moc toho měnit nechtěl, ale tady si, navíc, pardon, že teď odbočuju, ale mně se stává ve studiu, že já se to hlavně neučím předem, jo, to nikdo nepochopí, já si to poslechnu doma a neumím se to naučit nebo nadrtit, že bych si to 100krát zaspívala. Já opravdu přijdu do studia, nejlépe kdysi, jak Radim pracoval, on mi dal písničku, on ji dopsal, hodil to tam na ten pult a říkal zpívej, jo, takže já to neumím do dneška a já teprve ve studiu zjistím, jak to zní. Jo, tam až zpětně, jo, já si to neumím doma říct, no to jo, to ne, ta písnička ano, ale jak to zaspívám, tak teprve tam zjišťuju, jestli je to dobrý nebo ne a taky pár písniček vlastně odpadlo, že to nebylo dobrý a já sama, protože jsem si to v podstatě tvořila víceméně sama tak podle pocitu, tak jsem věděla ano, tady tohle to ne a tak to vznikalo.
0: Jako mě málo kdy dojdou slova, ale teďka mi došla.
1: No, je to tak.
0: Ne.
1: Je to tak a já dokonce i na koncertech až zjistím, jak ta písnička působí, což většina taky na lidi, že aha, tak tohle to ne, to moc ti lidi nereagují, jo, tak to změním a pořád něco měním, jo, i když to tak nevypadá, ale je to tak.
0: Tak jo. Teď se ptejte vy, protože mě opravdu došla slova. 725331155 naživo dnešním hostem odpoledního driveu roková dračice Tania.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, tady je středeční odpolední drive a naživo naším hostem roková dračice Tania. Dneska vám servírujeme její zbrusu nové album, které nese název Plamen. Před námi je třetí kousek, ale ten bude specifický, protože dneska slaví kulatiny Miloš Dodoležal.
1: Ano, to by člověk nevymyslel, že zrovna dneska se to tak sešlo, takže ho moc zdravím, děkuji mu za písničku a hlavně, ať se mu daří a hlavně zdraví a štěstí, to je tak to nejdůležitější.
0: A teď si dáme rubriku nejoblíbenější na dopisy diváků.
1: Jo.
0: Táničko, zdravím, Husina z téhle desky, je to boží hlas, tak. Prostě všecko. Co do budoucna, jaké plány?
1: No, jezdit koncerty, to je můj hlavní plán, to je vlastně gro toho všeho, proč to děláme. No a uvidíme, co se zase vyvrbí, co život přinese.
0: Takzvaně pouštíš. Děkuji. To, necháváš tomu volný průběh.
1: No jasně, jako všemu.
0: Ještě jeden, který dorazil na náš WhatsApp. Klidně to tam hrňte, protože Tánička ještě chvilku určitě zvostane, takzvaně. Udělá si tady pohodičku ve studiu, tak jo. Si klidně ptejte, na co chcete, ona odpoví taky, na co bude chtít. Jak
1: odpovím.
0: Dlouho vlastně, že jsem tak smělý, jak dlouho už to táhneš v muzice?
1: No dlouho, vlastně od 88. roku. A takže si to spočítejte všichni, jak chcete.
0: Já to připomenu, že jenom náš kameraman, Peca a Market, která je za tím telefonem, my dvě už jsme byli na světě, jo?
1: Jo, no, tak to je jasný, že ještě 30 let nebyli na světě.
0: Jo? Já jsem šla do první třídy, tehdy mimochodem. A já vám taky jeden kousavý dotaz.
1: To je taky rokový život, no.
0: Já jsem o tom vůbec nevěděla, ale prozradil mi to kolega vedle z Rádia Čas, Radim Bednář. A pouštěl mi ukázku vlastně tvého asi oficiálně prvního veřejného vystoupení s Hankou Zagorovou.
1: Ano.
0: To byly dluhy Hany Zagorové, pokud se nepletu, se ten pořád jmenoval. Napadlo tě tehdy, v té době, kam to dotáhneš?
1: Ne, vůbec. Já jsem si říkala, že to je velký omyl, když mě tam prostě oslovili, že bych se měla účastnit toho finálního večera, kdy asi z 800 zpěvaček vybrali pár a já se přiznám úplně možná poprvé v životě k šílenosti, že vlastně na těch Kavčích horách, kde jsme přijeli, za mnou přišel Karel Wagner a jako jedné z účastnic a ptal se mě, jestli bych chtěla jít do dalšího kola. Já jsem byla tak mimo, že jsem vůbec ani nevěděla, kdo na mě mluví, jo, protože jsem byla v Praze. Protože jsem byla na Kavčích horách, protože jsem viděla Hanku Zagorovou. A fakt, já jsem neznala vůbec nikoho a já jsem tam seděla úplně z toho vedle. A nakonec to dopadlo tak, že vlastně to začalo moji kariéru.
0: Kde jsi přestala říkat, jako to asi na to nemám? My jsme se o tom bavili v rozhovoru, ale každý ho neslyšel.
1: Že já na to nemám? Když jsem si přestala říkat, nebo?
0: Tak, kdy jako, my jsme se totiž o tom bavili, kdy člověka přejde tréma, víš, jestli je to věkem, ve 20, ve 30, ve 40, kdy jako přestane mít mindráky třeba.
1: No tak to si říkám pořád, jestli na to mám. Jako opravdu vážně, protože to je takový trošku boj, jo. Jsou zpěváci, kteří... Já si to myslím tak, jsou zpěváci, kteří to mají naděleno se vším všudy. U Whitney Houstona tady jako ten hlas a to všechno, že ty se opravdu narodili. Takový, jo. A potom jsou zpěváci, kteří mají většině, se ptají sami sebe, to je jako se zaměstnání, mám na to, nemám na to, než vstoupíte na pódium, tak opravdu na to musíte mít, jo, kor mezi rockery. Ale vždycky se ptáte, zvládnu to dneska, nezvládnu, jak to půjde. A já taky nevím, jestli náhodou se něco nestane uprostřed koncertu, nevypoví hlas nebo cokoliv, ale ptám se pořád.
0: Já ti prozradím jedno sladké tajemství.
1: Ano.
0: No? Plní pochyb jsou ti nejlepší.
1: Aha.
0: To tak je.
1: Tak to asi, to nevím, no, to je hezké tajemství, ale to si nemyslím, že to tak je, ale prostě určitě se ptám pořád.
0: Tak, Cítím srdce svý, to ano. Je písnička, pod kterou je taky podepsaný Miloš Dodoležal, dnešní oslavenec, dorostenec, 60-letý, tak popřejeme mu.
1: Hodně štěstí, zdraví.
0: No a spoustu muziky samozřejmě.
1: No jasně.
0: Karviňák, že?
1: A super koncertů, ano.
0: Takže,
1: tak ahoj Miloši.
0: Miloši, tohle je pro tebe. A jinak naposledy pro vás, ptejte se, roková dračice Tania tady ve studiu Rádia Čas Rock středečního odpoledního driveu.
2: Odpolední drive na Rádiu Čas Rock.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, tady je středeční odpolední drive a dneska naživo taky rocková dračice Tania. Hrajeme si muziku z jejího aktuálního nového alba, které nese název Plamen. Tak dovčas za tebou.
1: Ano. No i přede mnou, my ještě někam pojedeme.
0: Prozrať kam.
1: No to já nevím, to je taky všechno tak, jakože večer si řekneme, jedeme tam a pojedeme.
0: Protože tady se všichni ptají, víš, kde tě můžou vidět, tak nejenom koncertně, že třeba jako soukromně, že jste se někde potkali.
1: Ano, a taky na stránkách, na svých webovkách taniarock.cz, tam v případě, že by chtěl někdo na koncert, tak tam budeme.
0: A jinak má taky sociální sítě Tania, můžete ji najít na Facebooku, tam ano, všecko ano. Aktuální taky je nasypáno, takže kdybyste nevěděli, klidně se ptejte. Jinak 725-33-1155. Album je venku, Miminko si spokřtila sama.
1: No, s tebou.
0: No, napůl. To bylo, ano, jak napůl jsem
1: jsme
0: ten mikrofon.
1: To pokřtili, ano, hezký to bylo. A na holubě.
0: Reakce?
1: No, já jsem překvapená, že vesměs pozitivní, doufám, že se nemýlím a možná se to změní, ale jsem hodně překvapená, že to mělo smysl vlastně tady tohleto CD vytvořit. A všichni říkali, že to je v podstatě dneska už taková vizitka, že jo, nahrávají na MP3 a tak dále. Ale my jsme zkusili s vydavatelstvím Warner Music tady tohleto a jsem moc ráda, že jsme to dotáhli do konce.
0: Já taky, protože já patřím mezi staromilce, já se to musím ochňapat, ovonět,
1: přesně.
0: Vytáhnout, co to cedlo z té krabičky, prohlídnout si ten buklet, tak jako to vypadá, že jo.
1: Ale i ten obal přece o něčem svědčí, ano, když tam není ano. Obal, tak co tam potom je? Že?
0: A nejlepší je tenhle zvuk, jo, já vám to všem dopřeju, takhle.
1: Jo. A když se to zlomí potom ten obal?
0: Ne, tak opatrně, no, musíte, jsou takové ty gumové pro nás kopyta, co to taháme i do auta, takže tak. Já vám povím, proč to vzniklo, jo? To, že jsem tady sebrala mikrofon, protože ono to mělo být překvápkou, prostě toho se tu citronou, že se bude chřít CDčko. Já jsem to neřekla zvukařům, to bylo celé, tak proto to vzniklo, no víš, takže oni mi nezapli mikrofon, tak já jsem tě pak čmajzla ten tvůj.
1: Ano, jasně.
0: Kde najdeme plán, eventuálně, co Tania chystá s citronem a tak dále? Ptá se Radek.
1: Je to
0: teď úplně nevím konkrétně, ale dobře.
1: Je to na mých stránkách, jo. Já se přiznám, že jsem si to, jako vím, nejbližší koncerty, ale dále do konce roku to nějak jsem si nezapamatovala, takže na mých stránkách www.taniarock.cz.
0: Takže hledejte, googlete, kochejte se a hlavně poslouchejte a choďte za muzikou. My máme stáničko.
1: I za mnou klidně můžete no, jasně. Přijít, budu se těšit na vás konkrétně.
0: My máme stáničko takovou pěknou tradici, že se vždycky slezeme kolem adventu.
1: Ano.
0: Tady ve studiu. Ne, že bychom to letos posunuli, já bych pro ten advent hlasovala i letos.
1: Nevím, jestli to ještě budou posluchači chtít slyšet, jo, to záleží taky na nich, ale co jsme se domlouvali, a ty to hrozně nerada slyšíš.
0: Ježiš, jo.
1: Že si zahrajeme na klavír Tichou noc.
0: Ano.
1: A ty se tomu celé roky úspěšně vyhýbáš.
0: Kričku.
1: Tak nevím tento rok, co.
0: Dobře, tak já zalezu do sklepa a příštího týdne já začnu trénovat.
1: Ale to nemusíš, to zahraju.
0: Musím, to nezahraju. Ani
1: já taky
0: ne,
1: ale to nevadí.
0: Tak jsme domluvené.
1: Dobře, budu se těšit.
0: Naším hostem dnešního odpoledního driveu byla rocková dračice Tania. Stream vám visí na Facebooku, takže kdo se to nestihli naživo, klidně si to puste zpětně. Táničko, já moc děkuju.
1: Já taky děkuji, děkuji moc za pozvání, Hani, a zdravím posluchače a doufám, že s některými se uvidíme na koncertech a pěkný zbytek léta i prázdnin pro děti a těším se na vás i s citronem, i sama se sebou.
0: Tania,

0: klub je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Dílos vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov jemná či Božkov standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Si různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Plány velké, ale nářadí chybí?
5: Neinvestujte Majland do koupě.
4: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

All-Star, Smash Mouth. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, středeční odpolední drive letí do další hodinky. Dáme si Dire Straits. Taky si křejem. Nebo Three Days Grace. A protože středa slavit je třeba, tak dneska budeme brouzdat společně rokem 1976, to znamená singly a alba, která letos slaví pade.

0: Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mé Velix, buďte in.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
9: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
10: Řidiči, aktuálně pozor na Frýdecko-Místecko. Na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem u Hnojníku havarovala dvě osobní auta. Další komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu Rožnov pod Radhoštěm Horní Bečva u odbočky na hutisko Solanec. I tady se střetli řidiči dvou osobních vozidel. V Prostějově se můžete zdržet na Brněnské ulici, kde je kvůli nehodě dvou vozidel uzavřen jeden jízdní pruh a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A kvůli nehodě dvou vozidel se také vyplatí opatrnost na dálnici D1 na trase Brno-Vyškov. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní houbařská sezóna je kvůli suchu a horku nejhorší za poslední roky. Z lesů tak lidé odcházejí s prázdnou. Slabá šance je jen na hřebenech hor. V nížinách po bouřkách rostou pouze vzácné nejedlé hřiby, které lákají fotografy. Zvrat a postupné zlepšení podle televize Altává Plus by mohlo nastat nejdříve v průběhu září, pokud dorazí vytrvalé podzimní deště.
12: Morava aktuálně.
10: Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory. Areál vyroste v nové městské čtvrti na Panském 2 a místo v něm získá 100 klientů z celého okolí, včetně Rychvaldu a Dolní Lutyně, které na výstavbu přispěly 100 milionů korun. Město už ví, jak bude projekt vypadat, jak nám prozradila mluvčí radnice Jana Končítková.
13: Komplex bude mít dva dvoupodlažní pavilony propojené traktem. Jeden bude sloužit jako klasický domov pro seniory, druhý jako domov se zvláštním režimem, určený lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Venkovní část pak vytvoří parčík s odpočinkovou zónou, pergolou, lavičkami a pěšími trasami pro krátké procházky i posezení.
10: První obyvatelé se do nového domova nastěhují v roce 2030. Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Počasí způsobuje vysychání menších toků a riziko úhynu ryb v rybnících kvůli nedostatku kyslíku. Rybáři proto hladiny provzdušňují a přemísťují ryby z ohrožených toků. V chovech bylo také omezeno krmení, což způsobí, že při podzimním výlovu budou mít ryby nižší hmotnost. a pouze 2 ze 6 českých beach volejbalových párů vstoupili úspěšně do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. Kateřina a Anna Pavelkovi zahájili turnaj v Polsku výhrou nad švýcarskými soupeřkami. Zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Naopak mužské páry své úvodní zápasy prohrály a čeká je zápas o udržení v soutěži. Tolik aktuální zprávy, ty další v 18 hodin. Hezké odpoledne.
11: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Here we are, Battle Beast, ti nám otevřeli další hodinku středečního odpoledního driveu tady na rádiu Čas roka, protože středa slavíte třeba, tak v tom budeme směle pokračovat. Měsíc srpen, to znamená, že Kulatiny, rok 1976, singly a alba, které letos slaví Pade. Co jste mohli dělat v roce 1976 v tehdejším Československu? No tak třeba v automobilových závodech národního podniku Mladá Boleslav bylo započeto sériovou výrobu automobilů Škoda 105 a Škoda 120. A 20. června 1976 zvítězilo fotbalové mužstvo Československa na penalty ve finálovém utkání mistrovství Evropy v Bělehradě nad mužstvem Německé spolkové republiky. Českoslovenští fotbalisté se tak stali poprvé a zatím naposledy v historii mistra Evropy. Krásný dloubáček rozhodující dal Antonín Panenka, to jenom tak informace. Na okraj. No a 50 třeba letos slaví hokejista Patrik Eliáš, nebo také herečka Anja Geislerová, případně i Tereza Kostková. Možná i mnozí z vás, a možná mnozí z vás také vzpomínají na to, co tehdy poslouchali. Dalo se toho poslouchat dost, ve východním bloku o trošku míň, ale kdo měl ty správné kontakty, mohl i to. Dnešní středa slavit je třeba, začneme v Austrálii, a to společně se ACDC, protože jejich deska, která vylezla 20. září 1976, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, tak tenhle ten song psal historii, to rozhodně. A hned za nimi budou následovat Boston.

0: prostor na jejich Peace of Mind, co takzvaně hezky česky řečeno, další majstrštyk, kdy uděláte debutové album a povede se úplně všechno, kam prostě sáhnete tou prackou, tak tam se daří. Tenhle ten kousek, konkrétně Peace of Mind, tak tady Tom Scholz vlastně rozebírá korporátní styl. To znamená, jak to jedete v té firmě a prostě radši šoupejte nohama, nic moc si nemyslete a hlavně nic moc neříkejte nahlas. Je srpen a tak se brouzdáme v naší mini lubrice. Středa slavit je třeba rokem 1976, to znamená kolem singlů, alb a muziky, která letos slaví Pade. O další dva dnešní kousky se postarají Kysáci a taky Electric Light Orchestra.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: 76, konkrétně tenhle ten kousek Do You Ya, tak ten byl napsán sice Jeffem Lynnem, ale původně nahrála skupina The Move. No a ELO z toho udělali tohle. A vůbec to není špatné. Předtím Kysáci, jejich Shout It Loud. Úžasný to kousek, taky z roku 1976 ve Spojených státech, tehdy vyšel 1. března a povedlo se to a vůbec celá deska Destroyer. Úžasná. Navíc tenhle ten single Shout It Loud, tak ten se dostal dokonce do Billboardu. Dodnes ho najdete v top 40 a jedničkou se nestal jenom ve Spojených státech a v Kanadě, ale taky na druhé straně Atlantiku. Tak co by? A rok 1976. Zbavoš, ten už byl na světě v 76. Hans Tendal už někde kačera, to byly 4 roky. Pokud se nepletu, no ostatní jsme ještě neříkali ani na hovno kaku, protože jsme prostě nebyli v plánu. Ale váš rok 76, ten nás bude zajímat, protože příští středu pokračujeme.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
11: Zach Wild a jeho Black Label Society.
10: Veselá parta Aylstorm.
11: I Američané Savatage a Testament.
10: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
11: To je festival Rock Castle.
10: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok.

0: uprostřed srpna, který se jmenuje Snow. Red Hot Chili Peppers, vy posloucháte Rádio Čas Rock, my si dáme Dire Straits, jenom tak jako přihodím k dobru, že Mark Knopfler taky dneska slaví narozeniny. No a co vy? Kterou si dáme? 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock.

0: z Jihu Moravy řekne sám. Čau.
1: Ahoj, tady Mirek ze Štatlu.
0: Jak je u vás dole?
1: Tady? No ta je demo na peklo. To je
0: Říkám, vy za chvilku budete mít dole středomorské klima, místo vína, fíkovníky kolem silnice Olivové háje. Co?
1: No, kapičko si budu pěstovat pěkně na dvorečku.
0: No, vidíš to. Všecko má svá pozitiva. Jo. Tak jo, Avatar jsou připraveni.
1: Těm ostatním, ať to nějak přežilo ještě chvílu.
0: Jo, hele, udělá to takhle, tady podzim a zima. Bude zase dobře.
1: Jasný.
0: Tak jo.
1: Mějte se.
0: Čau.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
5: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny.
7: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
11: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
10: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
12: Rádio Čas Rock.
10: Pravé rokové

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na hlavním tahu Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva. U odbočky na Hutisko Solanec se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. A zdržet se můžete také v Prostějově na Brněnské ulici, kde je uzavřen jeden jízdní pruh. Složky integrovaného záchranného systému tady zasahují u bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok. Právě.
4: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku chybí pěstouni, a to hlavně po zrušení kojeneckých ústavů. Většina dětí končí u příbuzných, ale to nestačí. Regiony se proto snaží pěstounskou péči zatraktivnit a spouštějí proto vlastní slevové karty pro rodiny. Jiné se zaměřují na finanční dary nebo osvětové kampaně. Od letošního roku se také zvýšily i finanční odměny a příspěvky pro pěstouny vyplácené úřadem práce.
3: Morava aktuálně.
4: Karviná pokračuje v plánované proměně lesoparku Dubina. Práce se teď soustředí na vodní tok, aby v přírodě lépe zadržoval vodu. Během srpna a září navíc řemeslníci zbourají starý most a na jeho místě postaví nový. Pokračuje mluvčí města Monika Danková.
6: Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychlé klády nebo lanovou lávku.
4: Olomoučtí radní chtějí ve městě vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Umístit je plánují hlavně na sídliště, kde lidé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Zatím si vedení města nechalo zmapovat lokality a v hledáčku má už 30 vhodných míst. A čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu nepostoupila. Účast ve čtvrtečním semifinále si zajistilo 13 závodnic. Halová mistryně světa a dvojka letošních evropských tabulek Lourdes Gloria Manuel byla nasazena rovnou do semifinále. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásné odpoledne.

Bon Jovi, One Wild Night, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je středeční odpolední drive a v kalendáři 12. srpen roku 2026. U nás slaví všechny Klárky, takže holky, rokeřice naše, všechno nejlepší k vašim meninám. 12.8. v roce 1968 se poprvé společně ve studiu v londýnském Westendu sešli Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham. Vůbec první song si společně nahráli. No a zbytek je historie. Kdo slaví? Spousta z vás, třeba. Takže za celou smečku přejeme všechno nejlepší. Narodil se taky Mark Knopfler, třeba. A 12.8. můžete slavit Světový den slonů, Den tenkých hranolek, Den fanoušků baseballu, taky třeba Den ohleduplného cestování nebo Den mlékařů. A na dnešek připadá i Světový den vinilových desek. A přesně před 60 lety se narodil Miloš Dodoležal. A všechno podstatné z 12.8., tak jak jste zvyklí na webu, časrock.cz.

0: týdne.
1: Hej, smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
2: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Talk. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Také dnes budeme tlachat na Rebelském baru o tom, co se děje ve světě rocku a metalu.
1: Kromě muziky pro vás máme jeden tip na dokument o kapele Mastodon.
0: A nebo knižní tip pro fanoušky Black Sabbath.
1: To vše od 7 večera na rádiu Čas Rock.
0: V 8 na obrazovkách TV Rebel.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
2: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.

0: Daleko, máš to daleko?
1: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Plány velké, ale nářadí chybí?
7: Neinvestujte majlant do koupě.
6: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky, přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.

0: Zdravíme všechny fanoušky dobré muziky a hospodských drbů. Rebelský bar je opět otevřen široké veřejnosti a jako obvykle se nám na nápojáku objeví několik zajímavých položek.
1: Na začátek tady máme dvě nová alba. To první má na svědomí americká partička Sleeping with Sirens.
0: Ta vyprodukovala osmou řadovku s názvem An Ending It Itself, která obsahuje 12 skladeb.
1: Zpěvák Kellyn Quinn ji popisuje jako velmi osobní zpověď a jakýsi milostný dopis pro každého, kdo si právě prochází těžkým obdobím.
0: No tak snad vy, diváci televize Rebel a posluchači Rádia Čas roku, žádným těžkým obdobím neprocházíte, ale i tak vám přijde vhod tahle ta muzika.

0: Další návštěva v rebelském baru patří mezi kultovky. Dáme si totiž britskou progresivní kapelu Yes. Ta vypustila do světa své 24. studiové album.
1: No je. Nedávno jsme to s Tomášem prohnali sluchovody a i když, abychom byli upřímní, to není úplně náš šálek kávy, tak nás to velmi zaujalo.
0: Ano. Deska se jmenuje Aurora a vyniká v mnoha ohledech. Jednou z věcí, která nás na ní upoutala, je to, že vznikla i za přispění Českého národního symfonického orchestru.
1: Pokud ke všemu patříte mezi ortodoxní fanoušky Yes a sběratele, k dispozici je navíc připravena limitovaná deluxe edice s bonusovými skladbami, instrumentálními verzemi a špičkovým prostorovým zvukem.

0: novinkou legendárních Yes jsme trošičku zvolnili a u klidného tempíčka ještě chvíli zůstaneme. A to přesto, že se na řadu dostanou Amon Amarth.
1: Zní to neuvěřitelně, ale švédští Vikingové se rozhodli, že přepnou do verze Unplugged. Hmm.
0: Kapela totiž nedávno oznámila, že chystá speciální akustické turné a desku. Prý chtějí ukázat, že jejich melodie fungují, i když stáhneš gain na nulu a odpojíš aparáty ze zásuvky.
1: Takže si představte death metal u táboráku. Johan Hegg a jeho hromový hlas doprovázený jen Španělkou, tak to může mít opravdu své kouzlo.
0: A taky, že má. Pojďme si to poslechnout.

0: Jako další tady máme jednu čerstvou zprávu, která potěší všechny fanoušky americké kapely Mastodon. Ta totiž vydala emotivní krátký film s názvem The Mastodon in the Room.
1: Jedná se o zhruba půlhodinový dokument, ve kterém členové vzdávají osobní poctu jejich bývalému kytaristovi a zpěvákovi Brentu Hinsovi.
0: Jak si možná někteří pamatujete, Brent loni v srpnu tragicky zahynul při nehodě na motocyklu a to je necelý půl rok poté, co se jeho cesty s kapelou po 25 letech rozešly.
1: Zbylí členové se ve filmu sledují staré archivní záběry a vzpomínají na společné roky.
0: Všem fanouškům Mastodon určitě tady doporučujeme, aby film The Mastodon in the Room taky zhlédli. Najdete ho třeba na YouTube a sociálních sítích kapely.
1: My si Mastodon nyní v Rebelském baru připomeneme se skladbou Oblivion.

0: Rebelský bar se dostává do svého závěru a jako poslední pro vás máme zprávu, která se týká kapely Black Sabbath.
1: Zároveň se jedná i o tip na to, jak můžete případně naložit s nadbytečnými 27 tisíci korunami. Tyhle prachy totiž můžete investovat do nové 500-stránkové biografie kapely Black Sabbath.
0: Jedná se o Bibli s názvem The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter, kterou posvětila sama kapela.
1: Publikace nabízí mraky dosud nikdy nezveřejněných fotek, nebo si v ní přečtete exkluzivní rozhovory se všemi členy klasické sestavy.
0: Kmání je v několika verzích, přičemž ta nejluxusnější vás vyjde na necelých 27 tisíc korun. Cena je tak vysoká i kvůli tomu, že vyrobeno bude pouhých 200 kusů, které se musí rozdělit pro celý svět.
1: Tak to byl i knižní tip na závěr dnešního vydání Rebelského baru.
0: My se s vámi loučíme, děkujeme a těšíme se zase za týden na viděnou a slyšenou.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Shot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Shot.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Stavebniny Janík.
7: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
6: Stavebniny Janík.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
2: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
1: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás Vestou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
1: Sádro kartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: hledat.
1: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Zdravím všechny, kteří si pravidelně pouští pořad Rock Speciál, ale vás ostatní taky. Je před námi díl, který bude věnován hudebníkům, jenž mají v rodném listě zapsán srpen. Čeká nás pět opravdu známých jmen. Říkal jsem, že zazní samá známá jména, takže vykopneme zvučným kalibrem. James Hetfield slaví narozeniny 3. srpna. Letos 63 let, ale energie má stále na rozdávání, což dokazoval v posledních více než 3 letech během světového turné Metallica. Možná mu pomáhá i současná přítelkyně, která se zanedlouho stane i manželkou. Ano, James si řekl, že do toho opět praští. My mu to přejeme, k tomu zdravíčko, štěstíčko a pouštíme Metallica.

Seznam muzikantů, kteří se narodili v srpnu, je opravdu dlouhý. Najdeme spoustu známých veličin. A já jsem se do tohoto výčtu rozhodl zařadit i někoho z klasické rockové scény. A tím bude Joe Elliott, který se narodil přímo první den 8. měsíce. Právě on vymyslel první verzi názvu Def Leppard. Přesně to tenkrát znělo Def Leppard. Je také velkým fanouškem fotbalového klubu Sheffield United. Ale tady ho dnes máme hlavně s kapelou Def Leppard.

tomto rok speciálu zazní i žena, přímo božská pěvice s ikonickým hlasem. Tarja Turunen slaví každoročně narozeniny 17. srpna. Kromě špičkového zpěvu se dokáže domluvit ve většině zemí. Krom domácí finštiny a angličtiny ovládá španělštinu a taky němčinu. Tariu můžeme pravidelně vydávat na území České republiky, hlavně v zimě během vánočních turné. I letos to bude celkem 6 zastávek. My si ale dáme něco ostřejšího. Tady je single No Bitter End.

Vítejte zpátky v Rock speciálu. Na rádiu Čas Rock nebo TV Rebel pokračuje díl věnovaný muzikantům narozených v srpnu. Následující pán toho ve své kapele moc nenaspívá, protože se hlavně stará o kytaru. Ale zase parádně, jelikož zvuk YouTube bez jeho melodií by nebyl tak ikonický. Ano, je tady The Edge, vlastním jménem David Howell Evans. Ten slaví 8. srpna. Výjimečně se postavil i za mikrofon a v jeho podání třeba známe jednu ze slavných písní Numb.

Jsme pomalu závěru a nás čeká ještě jeden srpnový oslavenec. Troufám si říct, že z dnešního výčtu ten nejdivočejší, aspoň v minulosti. Fred Durst se narodil 20. srpna. V letošním roce má 56 a už i on nám trošičku dospěl, zmoudřel a uklidnil se, teda snad budeme doufat. Už to není ten provokatér, který nabádá dav k rozbíjení věcí. No ale řádit na pódiu stále umí, to ne, že ne. Což mimochodem předvedl i u nás letos. Poslední hudební kus tak bude v podání Limp Bizkit. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příště.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: první rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.